0: A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá holčička.
0: Rock Radio. Konec legrace.

go on and die.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšeli větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave? Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
3: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
3: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
3: Já nesnáším výšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
2: No tak to je mát.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout, já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano, už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
3: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
2: A jak to, že jde v tom průvodu?
3: Kdo?
2: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
3: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
5: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, kde za rakví.
4: To se vám povedlo.
5: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
3: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
5: Ještě dva.
6: 48.
3: To je zase on, ne?
6: 51.
3: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
7: To jste měl udělat před pohřbem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Radio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý. Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí, které počítá s touto úlohou pro premiéra Andreje Babiše. Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně rychlá a lidé si na ní musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro Česko o 1,5 stupně, jako se stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. V Doksanech na Litoměřicku 2 dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum pro Česko, a to 41,9 stupně Celsia. Venezuela od dvojice středečních zemětřesení obdržela pomoc od 24 zemí, které vyslaly nejméně 2741 záchranářů, 86 týmů s vycvičenými psy a poskytly 521 tun humanitární pomoci. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z Česka. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Pauliniovou z Dominikánské republiky. Česká atletka si vylepšila osobní rekord, tentokrát o 37 sekundy.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dneska máme jasno až polujasno, během nebude od západu oblačnosti přibývat a dopoledne se v západní polovině Čech během odpoledne a večera i jinde budou tvořit místy přehánky nebo bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě naměříme kolem 29 stupňů, jinak bude většinou od 31 do 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku naměříme až 39 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika.

0: Muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 opatrně ve směru na Brno na 160. kilometru máme hlášenou nehodu nákladňáku a bouralo se taky v Kopřivnici na ulici Československé armády.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Vám se Honza.
4: Anabel.
1: Zuzka.
3: 3 minuty po 6. v pondělí 29. června. Chci říct, že jsem se přes víkend zapotil asi podobně, jako se potím teď. Nevím, proč tu máme takhle strašně v tom studiu.
4: Je tady jenom pouhý 28,2 stupně.
3: To je dobrý.
1: Krása.
3: Já nevím, jestli mi krvácej oči, nebo jestli slzím, nebo jestli se mi potějí víčka.
4: Je to C.
3: Za C se mi potějí víčka. A vidím, že ty jsi udělala lůžičku jako už pod sebou.
4: Jo, to jsem se počúral, to je v pořádku.
3: Takže vypadá, že začínáme velice optimisticky při pondělku. Tak si dáme muziku.
4: Neradši jo.
3: Svaz českých bohémů. Může být.
4: Vynikající nápad.
0: Rock Radio. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle

0: Bruce Springsteen a tahle ta krásná pohodička při pondělku Streets of Philadelphia 11 minut po 6. kde jinde než na Rock Rádiu. Přátelé, ladíte rokovej rozjezd jako každý ráno s námi a my se vracíme ke klasickému modelu rozdávání. Máme tady na tenhle ten týden dva lístky každý den na
1: Rockfest Dačice.
0: Jubí!
1: To je moje rodná hrouda, je to 15 kilometrů od mých rodičů.
0: Byla jsi tam někdy?
1: V Dačicích asi tisíckrát.
0: A na Rockfestu?
1: Na Rockfestu jsem nebyla, přiznám se. Přátelé, to třídenní festival začíná ve čtvrtek 23.7., končí v sobotu 25. Je tam spousta kapel, například Alkohol, Proteus, Komunál, Civilní obrana a spoustu dalších, takže myslím Trautenberg tam hrajou, Doga, Motorband, takže je z čeho vybírat. My máme na celý 3 dny, takže si můžete užít dlouhej festival.
0: Dlouhou noc.
1: Dlouhou noc. Bude dlouhá noc.
0: Takže pokud chcete být jako Helena, být 3 dny v lihu na Rockfestu v Dačicích, tak není nic jednoduššího, než abyste si zase o ty lístky klasicky napsali. Žádný příspěvky, hezky vzkaz do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazů na Instagram.
1: Ano, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon, držíme palec.
0: A teď už Blink 182 a I Miss You na Rock Radio.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Korpiklány nám krásně uvedli dnešní oslavence 20 minut po 6. Svátek slaví Petr a Pavel, takže Petr, Pavel.
2: Přejeme všechno nejlepší našemu prezidentovi.
1: A jinak samozřejmě ještě tady máme další jména, jako Salomena
2: a Esmeralda. Já si říkám, že Salmonella, to jsme někde jinde, tyjo. Na ale... Esmeraldě jsem vyrostla, nevím jak ty, já jsem to milovala.
1: To byla taková ta slepá, ne?
2: Ta slepá dívka z té romantické komedii, která měla asi 780 dílů, bylo to nádherné.
1: A největší zvrat tam byl, že když získala zrak, tak ten jí milej oslepnul.
2: Jose Armando.
1: Jose Armando, to bylo. Já už jsem to úplně vytěsnil, tyhle ty strašné věci, z toho jsem se v mládí pomočoval, ještě v dospělosti. No tak přejeme všechno nejlepší. Co se týče oslavenců, dneska slaví 37 let třeba česká herečka Tereza Ramba, Voříšková, tak přejeme všechno nejlepší, to mám rád. Případně třeba francouzský prozaik Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ, že jo? A taky důležitý český básník a dramatik Josef Kainar. Jeho texty používá hojně v písničkách třeba Vladimír Mišík, tak přejeme všechno nejlepší. No a když půjdeme na muzikanty, tak narozeniny slaví 48. český zpěvák, hudebník, herec a velký miláček tady naší Zuzky, Honza Toužimský.
2: Tak to bych se se Zuzkou teda hádala, to je i můj miláček.
1: Si to pak ještě proberem, jo? 73 let slaví australský zpěvák Colin Hay z kapely Men at Work. A 78 let má můj miláček britský bubeník Ian Paice z kapely

0: Zdravíme.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Když si vezmu, že to takhle bude celý léto, tak možná umřu na omrzliny nějaký.
1: Ty? Na omrzliny? Dobře.
0: Za chvíli Olympik, dávno.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Dvě minuty po půl sedmí vám na Rock Radio tuto píseň We Are One přináší Udo und das Musikkorps des Bundeswehr.
1: And this was Kurs of Němčina with Jan Danda und now si dáme zpravy.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jdeme na rychlé zprávy. Vedení vládního hnutí ANO má dnes odpoledne schvalovat nominace pro senátní a obecní volby, které se odehrají 9. a 10. října. Po rezignaci krajského lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa je pro ANO problematická situace v hlavním městě. USA a Irán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Doha s odvoláním na vysokého představitele americké administrativy, o tom informoval server Axios. Dalšíma dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku od 19 hodin a Německo v Bostonu čeká Paraguay.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, během nebude, ale od západu oblačnosti přibývat dopoledne v západní polovině Čech a během odpoledne a večera jinde budou přehánky nebo bouřky velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou od 31 do 36 stupňů Celsia a na Moravě a ve Slezsku vystoupají teploty až k 39 stupňům.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Kuřimi se bouralo na Tišňovské ulici, je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. V Praze se řeší nehoda na Evropské a v Pacově na Myslíkově.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Je 6 hodin 38 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu, ten pondělní, tohle byly tvý oblíbení Nightmish.
1: Ano.
0: Wish I had an angel, přeju si, abych měla anděla. To tam ještě BK Tarja Turunen, královna severu, která pak Nightwish opustila a pak tam přišla za ní Flor Jansen. A Flor Jansen, kromě toho, že teda zpívá z Nightwish, tak si rozjela solovou kariéru v roce 2023, čili 3 roky zpátky, vydala svoje solový album Paragon. A teď na něj navazuje novým singlem s tím, že říkala, že teda přichází čas pokračovat ve své cestě. Je to takový pomalý, dojemný, rozladěný piano. Ty se na to velice tváříš. Přitom ta skladba se potom ještě rozjede, je trošku tvrdší, temnější.
1: A kdy?
0: No, nevím. To přijde to bohužel později, než my máme na to čas.
1: Stihneme dokončit tenhle stup, takže děkujeme. Tak to si to měl posunout, já to vždycky posouvám.
0: Už tam je, hele.
1: No, už to jede.
0: No, zajímavý na této skladbě mimo jiný je to, že vyšlo lyric video, jsou tam nějaký záběry z koncertů a celý ten klip dělal manžel Flor Jansen.
1: Rodinný podnik.
0: Takže přesně, zůstanete doma, prachy, všechno dobrý.
1: To se mi páčí, škoda, že nemám manžela.
0: Hele, já ti doporučím, založ takhle kapelu a on se nějaký najde, aby ti pak točil klipy.
1: Aha, dobře, tak děkuji za ty milé rady.
0: Nevědomej. Tak držíme palce Anabel i Flor Jansen, aby se jim rozjeli kariéry, že se řeknu stě. Za chvíli si dáme další muziku. Tři sestry a život je takovej. To je pravda.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
7: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 12 minut před 7 hodinou je to, Zuzko, tvoje. Jestli nemáš něco o Antarktidě, tak nemluv.
2: To nemám, bohužel. Podíváme se do Austrálie. Tam je jeden 58-letý muž, profesionální čistič klimatizací a čestný obecní vyvolávač, se stal nejhlasitější osobou na světě. Tento titul mu přiznali provozovatelé Guinnessovy knihy rekordů s tím, že nový držitel primátu dokáže řvát silou 122,4 decibelů. Tady je ukázka.
1: Jo, není tam hraje nějaká reklama,
2: tak
1: se zabiju.
2: Tak po reklamě.
3: Počkáme 4 minuty, než dohraje reklama a pak si pustíme nejhlasitějšího pána z Austrálie.
2: A je to tady. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! My lords,
3: my ladies and gentlemen, welcome to Canberra! Nic moc, takhle řvu na každém rokinu.
2: No oni to přirovnávají k tomu, jako, že třeba se tahle síla hlasu je na stejný úrovni jako třeba motorová pila, starcující tryskové letadlo nebo sirena sanitky z krátký vzdálenosti.
3: Za mě je to teda přeceněný, já se teda přihlásím do příštího ročníku.
2: No předtím byla žena, tou mistrní světa, a byla to učitelka. Mm. Tak mohla bys se jako...
3: A další bude fárová moderátorka z Prahy.
2: Tak.
1: Já doufám, že takhle nebudeš řvát na mě, jinak ti samozřejmě držím palce.
4: Kafe! Kafe!
2: Tak ty bys to rozhodně vyhrála.
3: Právě,
1: to jsou fanoušci běžného rokového festivalu, že to poslouchám, takže v pořádku. Tak Zuzko, děkujem, bylo to krásný jako vždy a za to ti teďka zahraju Judas Priest a jejich United, ty dáme taky na hlas.

0: krásný, jako tyhle ty prostě letitý rokeři, co zažili všechny ty začátky té rokové muziky, když to bylo takový měkký, pak to přitvrzovalo a vypadá dobře na to, kolik mu je, když tu byl.
1: Jo, oni všichni ty rokoví dědové jako se držej, musím říct. Rokeři jsou prostě držáci.
0: Zatímco potom ty mladší generace, jako jsou pak Metal Crew kluci a ty, tak ty vypadají hrozně, protože si to odžili jinak.
1: Zdrbaný, no, jak slepice, viď, hrozný.
0: No nic, tak budeme se nad zdravím rokerů rozplývat zase za chvíli. Čeká nás 7:00, takže si dáme
1: zprávy, počasí a dopravu. Klasika.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: UIFM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Čeští záchranáři se v neděli ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. Do terénu vyslali tři průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohly nacházet živí zavalení lidé. Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za víc než 100 let, v neděli podle úřadů vzrostl na nejméně 1450. Pohřešovány stále jsou 10 000 lidí. Ruský prezident Vladimir Putin přiznal, že problémy s dodávkami paliva vedly k jeho nedostatku v některých ruských regionech. Ukrajině se v poslední době daří útočit na ruské rafinérie a další ropnou infrastrukturu. Podle Putina také Moskva odmítla návrh Kyjeva na oboustranné přerušení vzájemných úderů na velkou vzdálenost. V Evropě v neděli pokračovala vlna extrémních veder. Teplotní rekordy přesahující 40 stupňů Celsia padly například v Německu, Polsku, na Slovensku, ale taky v Česku. Podle informací francouzského národního úřadu veřejného zdraví od středy ve Francii zemřelo o 1000 lidí více, než odpovídá normálnímu stavu. Čísla přitom nejsou konečná. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10 Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Veďmanová a Dalibor Svrčina.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Počátku bude jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat, dopoledne se v západní polovině Čech a během odpoledne a večera i jinde budou tvořit místy přehánky nebo i bouřky, někde i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů Celsia, jinak většinou od 31 do 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku naměříme místy až 39.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1.

0: dálce se bouralo ve směru na Prahu u Hvězdonic na 28. kilometru. V Kuřimi se řeší nehoda na Tišnovské ulici, kde je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. V Praze se boural na Evropské, tam se srazily dva osobáky a v Pacově pozor na Myslíkově ulici.
1: Instagram Rockrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať máte co nejhlasitější pondělí, vám přeje Honzo!
4: Ano, bál!
0: A Zuzko!
3: 4 minuty po 7 v pondělí, kolikátý je 20. června. Já mám dneska čtvrtek, ale to asi nemusím ještě prozrazovat.
4: To neprozrazuji, už teď z toho mám depresi.
3: No tak jo, přátelé, připomínáme, že rozdáváme dva lupeny na Rockfest Dačice, který startuje ve čtvrtek 23. července a je až do soboty 25. Je tam spousta kapel, tak pokud chcete dva lupeny, tak si o ně napište.
4: Ano, a teď už muzika dáme si gání.
1: Rock Radio.

0: 7 hodin 14 minut svítí na našich hodinách na Rock Radio. Arakain dohrál pecku z loňského roku, Rány, další deska, která bude, teda další pecka, která snad bude na nový desce, a tahle pecka tu nebyla náhodou, protože Honza Toužimský, hlas kapely Arakain, a nejenom kapely Arakain, ale i jeho kapely JT Corp, nebo hlas rock opery, nebo divadla rock opera Praha, dneska slaví 48 let!
1: Všechno ne, nejlepší. Já bych chtěla říct, že Honza má nejkrásnější vlasy.
2: Má nádherný
1: jako
2: vlasy.
1: On má ty kudrlinky, to je, a má je vždycky tak upravený. Já vždycky si připadám, jak cuchta vedle něj. Víš, neupravená taková.
2: A Honza brečí už, jak o tom mluvíš.
1: Ty pláčeš,
0: jo.
1: Honzíku.
0: Ne, já se potím.
1: Pojedeš do Turecka, to bude dobrý. Přidělaj ti tam ze spodku, ti to nandaj nahoru, budeš krasavec.
0: Budu kudrnatý, konečně.
1: Konečně budeš mít ty vytoužený lokny.
0: Já myslím, že bychom měli posluchačům prozradit, že vy obě Honzu Toužimskýho milujete, nebo teda Zuzka ho měla jako svýho platonického milence, a on o tom nevěděl, ale ona s ním chodila. A Anabel, ta ho miluje taky celý život.
1: No celý život ne, u mě to začalo až v pozdějším věku, když jsme se seznámili osobně. Po 40
0: až.
1: No, ještě tam nejsem, děkuju, jsi moc milej, ale jako téměř.
2: My jsme si ho prostřídali vlastně.
1: My jsme si to prostřídali, já jsem dorostla do věku, kdy už on je moje věková kategorie a Zuzka už je na něj moc mladá, takže.
0: Tak to je poprvé, co vidím, že spolu ženský jsou z něj a sdílej jednoho chlapa, je to v pohodě.
1: My se Zuzankou jsme v pohodě. My nemáme potřebu se tady přeměřovat ty
0: no ještě, cícky. No ještě něco, co by se vám...
1: Au.
0: Tak to pak vyndáme na stůl. Ještě něco, co by se vám tak na Honzikovi líbilo, co byste vychválili, když mu tady gratulujeme dneska?
1: Já teda miluji jeho hlas, jako já si myslím, že málo kdo zpívá tak čistě a precizně jako on.
2: A mně se strašně na něm líbí, že vlastně je to takový jako, že drsnej rocker v uvozovkách, ale on je jinak hrozně
1: je miláček a je gentleman, no, strašně, jako fakt je to miláček, takže mu přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, doufáme, že tady bude ještě spoustu let.
0: Já taky doufám, zdravím ho za rok operu, kde jsem s ním strávil pár let v jednom představení a bylo to krásný. Takže Honzo, všechno nejlepší k tvým 48. a posíláme ti Linkin Park From the Inside, zevnitř.

Fozy a Relax na Rock Rádiu v 7 hodin a 23 minut. Dneska je pondělí 29. června a slaví se různý mezinárodní dny. Třeba Mezinárodní den rybářů, Mezinárodní den bahna, vem své děti do práce, to je rozumný, když školní rok skončil v pátek, a taky je Mezinárodní den tropů, takže

0: cítím, že se potím i tam, kde jsem nikdy netušil, že se budu potit. Tady mezi prstama třeba, víš, nebo...
1: Dál to nerozvádí. My to nechceme vědět, kde všude se potíš. Ale mám tady deodorant, kdyby si chtěl půjčit.
0: Ne, to je dobrý, já nepoužívám takovýhle věci.
1: No já vím.
0: To je jako nezdravý.
1: Jsou nejlepší taky ty, co smrdějí z fotky. Ne, promiňte, já raději knihu.
0: Zuzko, prosím tě, jak to vypadá s počasím na další dny?
2: Bude vedro.
0: Pořád to bude takhle?
1: Já myslím, že má pršet.
2: No má pršet, ale i tak bude vedro.
0: Takže bychom mohli i nadále pouštět tady tyhle ty relaxační zvuky.
2: To můžem.
0: Dobře. Tak přátelé, doufám, že to dneska přežíváte v práci líp než my. My vám za chvíli zahrajeme Bastardy a to, že je to vedro, je jenom pocit.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrál česnek, co má říct.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Bastardi mají jenom pocit na Rock Rádiu pár vteřin po půl osmí, před půl osmou, v půl osmí, přesně, počkej, teď je půl osmí, no tak
1: no
0: vidíš.
1: A já mám víc než pocit, že teda máme akorát čas na zprávy.
0: To máš dobrý pocit.
2: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vedení vládního hnutí ANO má dnes odpoledne schvalovat nominace pro senátní a obecní volby, které se odehrají 9. a 10. října. Po rezignaci krajského lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa je pro ANO problematická situace v hlavním městě. USA a Irán se dohodli na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Doha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo playoff fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku od 19 hodin a Německo ve 22 hodin 30 minut v Bostonu čeká Paraguay.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Zpočátku máme teď jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat, během odpoledne a večera i jinde kromě západu se budou tvořit přehánky nebo bouřky velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů Celsia, jinak většinou mezi 31 až 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku naměříme až 39 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se řeší dvě nehody ve směru na Prahu u Hvězdonic. Na 28. kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo se taky ve směru na Brno u Holubic na 212. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: 7 hodin a 40 minut hraju na Rock Rádiu Stouni svoji Angie, rockový dinosauři, který už 10. července vydají novou desku Foreign Tongues, a další dinosauři, který vydávají desku už o týden předtím, jsou Deep Purple, kterým ta placka vyjde už 3. července a jmenuje se Splet. Dneska slaví bubeník Purple Ian Paice svoje krásný 78. narozeniny. Kdo by to tušil, že v 78. ještě bude takhle bubnovat. No a Purpleové před vydáním desky posílají do světa nový single, který se jmenuje Guilt Trippin'. Má to velice hodný začátek. Velice hodný. A dlouho je hodný. Zase díl, než tady budeme mluvit.
1: Díl, tak proč to neposuneš?
0: Protože mě to baví.
1: Je to patrigruje.
0: To by pak už šlo.
1: To jde, to jako dobrý. Hele, to nechápu v tom věku, jako respekt, jo.
0: Strašně bych chtěl v jejich věku fungovat, jak kluci fungují. Jak Stouni, tak i Purplové, nechápu to.
1: Já jo, když máš pár milionů na kontě a osobní maséry a sestřičky, tak to
0: tak
1: pak
0: to jde. Tak to já nikdy mít nebudu, takže RIP za 3 týdny, čus.
1: Já ti udělám masáž.
0: Jo, myslím pohřeb.
1: Pohřeb taky, to je vybavené.
0: Za chvíli další muzika, bude Bryan Adams, to je další z rockových dinosaurů a Run to You.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Jdeme na Hrady.
2: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: Sabatoni a Shiroyama na Rock Rádiu 9 minut před 8 hodinou raní, což znamená při pondělku jedinou zásadní věc. Že Anabel půjde do sanatoria.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Předpokládám, že nejste-li ze Svitav, moc tamních rodáků znát nebudete. Tím nejslavnějším je díky Spielbergově filmu asi Oscar Schindler, ale další, tak třeba Erwin Tragač. Že vám to jméno nic neříká, nejste sami. Já jeho význam pro motocyklový svět objevil až tehdy, co mi Milan Moravec ze svitavského automotoklubu zavolal, že u nich budou dělat závody na ploché dráze, a poslal mi plakát, na kterém bylo Memoriál Erwina Tragače. Tak jsem začal pátrat a zjistil jsem, že tohle jméno Tragač je známé po celém světě. Novinář, který napsal na 1500 článků a několik desítek knih na téma motosport a měl obrovský vliv. Mimochodem, Schindler a Tragač se také potkali. Druhý doprovázel jako píšící novinář prvního na dvou závodech, než Schindlerovi zabavili jeho nezaplacenou motoguzi. Víc si zkuste zjistit sami, ideální příležitost se naskytne v sobotu 4. července, kdy se ve Svitavách jede již zmíněný memoriál. Start je o 12. kdy si to rozdá omladina na dvácách na malém oválu. Hlavní závod plochodrážních dvojic za účasti borců z Německa, Finska, Dánska, Polska a samozřejmě České republiky začne v 16.30. A kromě závodu jako takový vás čeká i výstava plochodrážních speciálů. Samozřejmostí je bohaté občerstvení nebo další aktivity v rámci Speedway soboty ve Svitavách, protože, jak píší pořadatelé plochodrážního odpoledne, srdce Svitav bije na ovále.
1: Rock Radio. Motokeci.

0: Miloš doležal na Rock Rádiu s Peckou Soudím. Máme 2,5 minuty do 8 hodiny. Zuzka připravuje už zprávy, no a já bych se ještě chtěl vrátit k jedné věci. O víkendu slavila narozeniny Gába Gunčíková, česká zpěvačka, náš miláček, tak jí zdravíme.
1: Kdo to
0: přejeme
1: je?
0: Všechno nejlepší. No, chtěl jsem se dotknout tohle toho. Vůbec nerozumím tomu, proč některý lidi mají vždycky pocit, že musí hrozně jako okomentovat věci, o kterých vědí pendrek, nebo ještě ze sebe udělají úplný idioty, pokud jako netušej.
1: Jo, tak si to vygoogluj, to není narážka na mě, přátelé, to, kdo to je, jsem řekla schválně, protože se nám to objevilo právě pod narozeninovým příspěvkem Gábiny opakovaně, že se lidi ptali, kdo to je. Takže prosím vás, když něk,

0: I tom, keď sú pneumatiky, na ktorých si nerozbijete hubu ani za dešte. Nejlevnejší pneu.cz.
1: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád. Taky nechcete končit léto větou.
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

DABu i FM nebo na radia.cz. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Ministr zahraničí Petr Macinka ale trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí, které počítá s touto úlohou pro premiéra Andreje Babiše. Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně rychlá a lidé se na ní musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro Českou republiku o 1,5 stupně, jako se stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. V Doksanech na Litoměřicku 2 dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum pro Česko, a to 41,9 stupně. Venezuela od dvojice středečních zemětřesení obdržela pomoc od 24 zemí, které vyslaly nejméně 2,5 tisíce záchranářů, 680 týmů s vycvičenými psy a poskytly 521 tun humanitární pomoci. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z Česka. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Pauliniovou z Dominikánské republiky.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku dne bude slunečno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat a od západu se taky budou tvořit přehánky nebo bouřky velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů Celsia, jinak většinou do 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku do 39.
2: A protože jsme dlouho neměli lidovou pranostiku, tak si ji dáme dneska při těch vedrech. Pranostika pro dnešní den zní: Petr a Pavel usušuje kořen.
3: To se zase krásně rýmuje, ta pranostika, je to nádherný.
2: To se nemusí rýmovat.
3: Já vím, že nemusí, ale je to ještě trapnější, jak se to nerýmuje.
2: Samozřejmě.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno u Holubic. Na 212. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo se taky ve Velkých Heralticích na Opavské ulici.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Co nejsuší kořen vám se Honza
1: a Zuzka.

0: Počkej, zase dělá paní tady, ne?
1: Jako ne, cože? Ne, my se tady celou dobu teď rozebírali, co to vlastně znamená ten usušený kořen, jako.
0: Jako já bych měl tip, ale to určitě není.
1: Tak řekni.
0: No, že to pánovi usuší kořen.
1: Jakože je tak vedro, že nemůžeš vlastně nic dělat, takže ti pomalu vyschne.
0: No, že v podstatě je to něco, jako když vlezeš do hodně suchýho moře.
1: Já už bych to radši nerozebíral.
0: Ano, nic, tak pojďme připomenout, že v půl devátý budeme rozdávat dva lupeny na Rockfest Dačice 23. až 25. července.
1: Ano, krásný třídenní festival, který se koná na jihu Čech v mé domovině, takže pište si o lupeny po půl devátý, zvedejte telefon.
0: Budeš tam?
1: Já tam nebudu, mě nikdo nepozval.
0: Jak tě zvu?
1: Jsi moc hodnej, jdem
0: spolu. Na těch
1: spolu?
0: Půl devátý dám lístky.
1: Díky, jsi moc hodnej, na to tady jsou jiný.
0: Ale musíš měnit... Musíš měnit hlasy samozřejmě po telefonu.
1: Jo, takhle. Dobrý den, já jsem Jitka z Horní Boleslavy, já jsem si volala pro lístky. Jste je dali, abych jela do těch Dačic. Poznáte mě?
0: Jakože mladá Boleslav a stará Boleslav, vím, že je i Horní. To jsem nevěděl.
1: To jsem teď vymyslela.
0: Zajedeme. No nic, tak si pojďme dát muziku radši. Oasis, Wonderwall. Rock Radio.

0: Ozzy Osbourne je zázračný muž s usušeným kořenem. Miracle Man na Rock Rádiu v 8 hodin a 13 minut. Dneska je pondělí 29. června. Já tady mám pro tebe teďko zase historický okno. Je ano. Tentokrát spojený s bulvárem a s médiama. K tomu máš blízko, takže proto budeš mít pochopeníčko. 29. června roku 2019 proběhla médiama zpráva, že bývalý bubeník Guns N' Roses Steve Adler byl převezený do nemocnice s pobodaným břichem. Mm-hmm. Záhy média doplnili zprávu o to, že se pobodal sám. A rozjeli se šílení vlny spekulací, že byl Steve opilej a sfetovaný, jako vždycky. To byl ostatně jeden z důvodů, proč kdysi ho Guns N' Roses vyhodili. Taky se spekulovalo o tom, že Steve neunes prostě tíhu slavného rokového života a rozhodnul se spáchat sebevraždu, což teda nevím, jestli úplně chytrý tím, že se pobodáš do břicha.
1: To dělal můj bejvalej, ten se podal do nohy, řezal si do žila tak. No, máš ten žije. Pacienty. Ten bohužel žije, no. Pardon.
0: No a média se v tom patlali dohromady 3 dny, než se do médií teda dostalo nějaké oficiální vyjádření, že Steve byl naprosto střízlivý, což už v té době byl, a rána do břicha byla opravdu jenom malá a že šlo o běžnou domácí nehodu. Sám Steve potom po týdnu vydal na sítě video, kde se celý záležitosti tlemil, že ho rohlík od ucha k uhu, smál se tomu, jak to média nafoukly, že se prostě stala nějaká běžná domácí nehoda, takže zřejmě v kuchyni asi otvíral krabici s mlíkem nebo něco a sjel mu nůž a prostě se trošku říznul.
1: Takže šikula, takový něco jako ty, když vaříš.
0: No já když vařím, tak ať dělám, co dělám, prostě tuhle se dělá svíčko a se z toho vylezlo piko, takže to je hrozný.
1: Ježiši, no a mě, co teďka stalo to s tou bradou?
0: A ty máš vlastně bradu, no.
1: Já jsem si, prosím vás, přátelé, druhou. Kdo to neviděl u mě na Instagramu, tak já jsem si připekla při vaření kuřecího vývaru, tak jsem ho ochutnávala a připlátla jsem si ten vroucí hrnec v obradu, takže tam mám 5 cm šlic, který podle mě budu mít ještě tak za rok. Jako.
0: Takže poučení zní, pokud budete dělat cokoliv v kuchyni, tak to dělejte pod vlivem, pak vám to bude samo jako po másle.
1: A opatrně.
0: Jedeme dál, Krucipisk, Mamánek na Rock Rádiu.

0: Fallout Boy a cover songu Michaela Jacksona Beat It, neboli Zbýt to v 8 hodin a 21 minut na Rock Rádiu.
1: My tady máme teďka jednu hudební aktualitku a to, že Petr Čech zasedl za bubnama a zahrál písničku od Journey a dokonce se dočkal ocenění od bývalýho bubeníka. Já nevím, jestli to víte, já jsem teda
0: doteďka... Bývalýho bubeníka Journey.
1: Mm-hmm.
0: Jo, tak.
1: Já jsem teda nevěděla, že Petr Čech bubnuje, on prej začal hrát už v roce 2011 díky videohře Guitar Hero a prej jako od té doby ho to nějak chytlo, takže to má jako koníček, tady můžu říct citaci z jeho úst. Sedl jsem si za ně, aniž bych měl nějakou představu o tom, jak se na ně hraje, ale docela mi to šlo a vážně mě bavilo jen tak si bubnovat do svých oblíbených písniček. Koupil jsem si elektronický bicí a začal se učit. No a evidentně mu to docela šlo, protože byl hostem vlastně nějakého podcastu, nevím, jak se ten podcast
0: to není jen tak nějaký podcast, to je na kanálu Drameo, prosím tě, to je jeden z největších kanálů na internetu pro bubeníky, světový.
1: A tak já nebubnujem, já to neznám.
0: Málo kdo z Čech se tam kdy podíval zatím a tohle to je rubrika Hearing Songs for the First Time, to znamená, že poprvé ti pustí nějaký song, který neznáš a ty do něj máš něco zahrát a hrát s ním.
1: Hustý.
0: A jestli chceš, máme tu ukázku, mně to přijde dobrý.

0: Mně to přijde fajn.
1: Jo, dobrý.
0: Na bývalýho brankáře, nebo, rozhodně dobrý.
1: Velká pochva. Posíláme klíčenku ve tvaru bubeníka a dáme si další muziku.
0: Děkujem minimálně za to, že nás reprezentuje takhle v cizině, to je milý.
1: Je to krásný, jako jsem překvapená, já teda takhle nehraju, já jsem nikdy nepochopila, jak koordinujou ty nohy s těma rukama, musím říct.
0: Já to taky nevím, taky
1: já jsem ráda, když výjdu ven ze psem a nezakopnu, takže mě tohle fascinuje.
0: Nebo třeba, když si strčíš hrnek k puse, aby ses napila, to je taky tak, jako
1: je to náročný.
0: Za chvíli další muzika. Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Mějte pěkný ráno, pokud nějaký máte.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass

0: Máme pár vteřin po půl devátý, ladíte rokový rozjezd Rock Radio a Bon Jovi s peckou One It Dead or Alive. Chtěný, mrtvý nebo živý, v tomhle vedru asi spíš mrtvý.
1: No, nás teď čeká sportík.
2: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
3: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo playoff fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku, Německo v Bostonu čeká Paraguay. Brazílie je nejúspěšnější tým historie šampionátu, ale poslední titul získala před 24 lety. Japonsko sice od roku 1998 na mistrovství nechybělo, ve vyřazovací fázi ale ještě nikdy nevyhrálo. Duel má výkop 19 hodin. Čtyřnásobní mistři světa Němci zasáhnou do vyřazovacích bojů poprvé po zisku zlata v roce 2014. Na následujících dvou turnajích v Rusku a Kataru překvapivě vypadli už v základní části. Duel s Paraguají začne ve 22 hodin a 30 minut.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
3: Plzně se bouralo na Koterovské ulici, v Karlových Varech, v ulici Závodu Míru a pozor si dejte taky ve Velkých Heralticích na Opavské ulici.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floydi, jejich asi nejznámější pecka v 8 hodin a 36 minut na Rock Rádiu.
1: Ano, nás teď čeká rozdávačka, takže kdo si napsal lupeny na Rockfest do Dačic, tak právě teď přichází váš okamžik, mobily do ručky.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
8: Děkuju!
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
0: Je 8 hodin, skoro 38 minut, jsme zpátky v éteru a rozdáváme dva lupeny na Rockfest Dačice od 23. do 25. července. A naší... výborně. Naší vítězkou, která dneska
1: lístky
0: zůstala, je Irenka Sklatov, která právě se nám odpojila.
1: Která právě dropla phone. Chceš ji zkusit ještě jednou zavolat, nebo ne?
0: Ne. Gratulujem, všechno víme, takže Irenko, moc si to užij, ty jsi psala, že by si šla s přítelem Tomášem, tak více bohužel už nedozvíme, takže si to užijte, klidně nám potom napište, jaký to bylo a zítra budeme mít třeba větší štěstí.
1: Tak to mě zrovna zajímaly podrobnosti, jestli tam budou celý 3 dny, jestli to mají daleko, jestli jsou z Dačic, jestli mě znají, když jsou z Dačic.
0: Sklatov.
1: Je Sklatov, aha.
0: Takže nejsou, takže to tam neznají.
1: Tak to mají docela dálku, tyjo, Sklatov.
0: No není to úplně blízko.
1: No.
0: Každopádně...
1: Takže čím jedou, jestli pojedou na koloběžce v autě, my si nic nerozvíme tady.
0: Bohužel. Ale můžeme si povídat spolu na pískat třeba.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Kolik otázek tu zní?
0: No a jednu jsme nedostali zodpovězenou.
1: Tak si je dáme aspoň od Motorbandu.

0: Royal Republic a jejich Baby na Rock Rádiu přesně ve 8:45. My jsme tady po 8. mluvili o tom, že bývalý bubeník Guns N' Roses Steve Adler se v roce 2019 pobodal do břicha a nebylo to proto, že by si chtěl udělat dobře nebo že by se chtěl zabít, ale protože prostě dělal něco v kuchyni a sklouznul mu nůž a přišly nám dva vzkazy jako reakce na to. Zajímavé. Mm-hmm. Jeden píše Luca. Při otevírání krabice s mlíkem pomocí nožíků na ovoce jsem si málem vyfiletoval článek prstu. Jo, kuchyň je nebezpečné místo. To my víme, že jo, ty máš ty svoje zkušenosti.
1: Ano.
0: Ty jsi dělal nějaký dobrý kuřátko, nějaký vývárek, občas
1: Malo
0: jako
1: jsem
0: vidím,
1: vyhořela, no.
0: Vidím, že děláš jako nějaký, to jsou babicové recepty, ne?
1: Jo, jo, zásadně, já vařím jenom podle babice,
0: vývar bez
1: vody. Můj guru, ano, to, nechám to všechno spálit do černá, tak. To...
0: Kuře sušený 40 dní je tak?
1: Jo, jo, přesně.
0: A ještě píše Miluška, ahojky, tak já taky byla v sobotu šikovná, čistila jsem rebarboru na koláč a rozřízla si polštářek na palci, krve jak z vola. A přitom je to holka, čověče.
1: To znám, já jsem jednou měla dva štychy tady na ukazováčku.
0: Kam jsi ho strkala?
1: No, pod nůž taky.
0: Pod nůž, jakože?
1: Ne, jakože jsem něco krájela a odřízla jsem si u toho taky půlku prstu, takže známe.
0: Takže místo cibule...
1: Už tam ani nemám jízvu, čověče, po těch letech to nějak se srostlo.
0: Ono se to časem zahojí, no. Ku podivu jsem zjistil, že lidi mají takovou jako funkci, že když do nich bodneš, tak ono to časem zaroste.
1: Je to musí zašít, ale... To je dobrá funkce, jsme jaký terminátoři. Takže nebodejte se do ledvin, přátelé, užijte si krásný zbytek dne a zítra se na vás s Honzíkem budeme opět těšit. Páčík, slimáčík.
0: Mluv za sebe. Dáme si Guano Apes, Lords of the Boards, na Rock Rádiu.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.

0: Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Hezké dopoledne, máme přesně 9 hodin a jsou tu další zprávy. Čeští záchranáři se v neděli ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohly nacházet živí zavalení lidé. Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, v neděli podle úřadu vzrostl na nejméně 1450. Pohřešovány stále jsou 10 tisíce lidí. Ruský prezident Vladimír Putin přiznal, že problémy s dodávkami paliva vedly k jeho nedostatku v některých ruských regionech. Ukrajině se v poslední době daří útočit na ruské rafinérie a další ropnou infrastrukturu. V Evropě v neděli pokračovala vlna extrémních veder. Teplotní rekordy přesahující 40 stupňů Celsia padly například v Německu, Polsku, na Slovensku, ale taky v Česku. Podle informací francouzského národního úřadu veřejného zdraví od středy ve Francii zemřelo o 1000 lidí víc, než odpovídá normálnímu stavu. Čísla přitom nejsou konečná. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Zpočátku dnes bude jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat a od západu se taky budou tvořit místy přehánky nebo bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů Celsia, jinak většinou naměříme 31 až 630 stupňů a na Moravě a ve Slezsku teploty vystoupají až k 39.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno u Holubic na 211. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo se taky v Karlových Varech v ulici Závodu Míru, kde auto narazilo do plotu.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
5: Tak Zuzanko, dobré ráno nebo dopoledne.
4: Ahoj.
5: Zdraví Kamil, jestli jsi mě nepoznala.
4: Poznala jsem tě po
5: hlase. Takový trošku přičervený, ale takový přihnědlej. No,
4: kdo
5: to víš,
4: není?
5: Bylo to náročné, víkendové bujar radovánky, ale musím hned na začátku pozdravit naše posluchače do Chomutova. Byli výborní, byli skvělí, mají nás tam rádi. Takže se všemi, se kterými jsem se setkal, ať už jsme si popovídali, nebo jsme si udělali fotku, nebo cokoliv, tak vás zdravím, přátelé, a jsem moc rád, že tam jste a že na nás reagujete pozitivně.
4: I v tom vedru, nádherný.
5: To se ukázalo krásně. Taky jsme obdarovali, na konci jsme tam házeli trička.
4: Já myslela, že jste vzali nějaký vodní pumpy a že jste je obdarovali deštěm.
5: Tam byly krásně, to měli udělaný hezky, jo. Tam byly ty rozprašovače a voda tam byla, jako víš co, sám jsem si to otestoval a vyzkoušel, byl jsem tam častým hostem, dokonce na to se stála i fronta.
4: Na vodu.
5: Představ, no takhle to bylo.
4: Tam. Pěkný.
5: Krásná vzpomínka, krásný rokin v Chomutově, takže zdravíme, bylo to super, užili jsme si to. No a to je všechno, co jsem ti chtěl říct.
4: To je dobře, tak zdravíme Chomutov.
5: Zdravíme Chomutov.

Mutov a zdravíme všechny další místa, kde posloucháte Rock Radio. Přejeme vám hezký dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině. Jak jsem říkal, s vámi je Kamil a pojďme na muziku. Dáme si Rasmus.

0: Mr. Big na Rock Rádiu, rok 1991, za mě asi jejich nejlepší albu Lean Into It z roku 1991, jak jsem říkal, no nejlepší, asi nejkomerčnější, oni měli všechny desky výborný v těch, řekněme, takhle na konci 80. let a počátkem 90. let, pak se to trošku začalo kazit, ještě když odešel Paul Gilbert, tak desky s Richie Kocenem, ty dvě, nevím, no tak jako jo, dobrý, ale už to přece jenom trošku ztrácelo dech. Nicméně, tady ještě hraje Pat Torpy, výborný bubeník, naprosto luxusní, který už bohužel není mezi námi. No a když jsme u těch bubeníků, tak já bych určitě rád připomněl bubeníka, který mezi námi je a který dneska slaví neuvěřitelný 78. narozeniny a pořád je ve formě. A jedná se o Iana Pace. Samozřejmě modří už vědí, že se jedná o bubeníka kapely Deep Purple, taky Whitesnake a dalších projektů hrál i s Gary Moorem. Nicméně je to jediný člen Deep Purple, který nikdy neopustil sestavu a který je tam vlastně jako jedinej od začátku do konce. Což je neuvěřitelný, protože je to vlastně taková šedá eminence párpů. Je to člověk, který je samozřejmě důležitý v pozadí, ale vždycky jako mediálně nebo ten ksicht té kapely dělali úplně jiný osobnosti. Ale on je jedinej, který prošel celou tou historií a říkalo se mu jakože malý Ian, takovej vlastně mladíček, protože oproti všem ostatním byl, když natáčeli první alba, vlastně ještě dítě v podstatě, a podívejte se, dneska slaví 78. narozeniny. Já jsem měl tu čest a možnost se s ním setkat a děkuju za to, protože pro mě to byl obrovský, nebo je obrovský vzor. A setkat se s ním, byť jenom na 5 minut, aby mi podepsal desku a prohodili jsme pár slov o rock rádiu a o muzice, tak to je pro mě něco úžasného. Takže jsem za to moc rád a přeju mu všechno nejlepší. A jsem taky moc rád, že Purplové jsou pořád aktivní, čekáme na novou desku a samozřejmě i na říjnovej koncert, kde je uvidíme už samozřejmě v okleštěný sestavě, ne tak, jak jsme byli zvyklí v 70. letech, ale i díky za to, aspoň za to. My jdeme dál, dáme si další muziku, i na kafe, dáme si taky Battle Beast a nebo budou i Queeni.
1: Parvi léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.

0: Ágoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každej den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

Tak tohle byly Korn a jejich předělávka z roku 2004, která vyšla jako bonus na jejich bestovce War Up, velký hit 90. let, a dali jsme si je na Rock Rádiu 9:35. Já bych se chtěl vrátit k pátku, protože v pátek se na hudebním trhu objevila dlouho očekávaná deska kapely Masterplan, aspoň tedy za mě, a věřím, že za spoustu fanoušků nejenom Masterplan, ale odnože, který jsou s tím spojený, to znamená, pokud máte rádi Halloween, pokud máte rádi speed metal, power metal a další subžánry, tak jistě víte, a nemohla vám tahle ta událost utéct, protože kapela Masterplan konečně vydává po dlouhých letech nový album. My už z něho známe 5 kousků, celkem obsahuje 10, a jmenuje se Metalmorphosis. A vy už máte možnost si ho poslechnout na streamovacích platformách, nebo ještě lepší varianta je, že si ho koupíte. Já jsem tady přichystal teda další ukázku, řekněme titulní věc, aby jsme si poslechli, jak to album vyhlíží a co od něho máte očekávat, protože jestliže jste fanoušky Masterplan, tak možná vás ten směr, který na novém albu Roland Grappel zvolil, trošku překvapí, ale taky rok 2026, zase se změnilo hudební klima, posunuli jsme se a i samozřejmě Roland se posunul, co se týká hudebního vnímání a skládání, takže ta deska asi nebude úplně na první dobrou pro všechny, kteří znají jejich starou tvorbu, ale pokud do ní pronikneme, tak si myslím, že to bude stát za to. Pojďte si poslechnout teda kousek titulní věci, která je tady.

0: Já jsem záměrně vybral kousek, který se hodně pojí s minulostí, který nám připomíná právě ty desky, který jsme slyšeli a máme naposlouchaný, ale celá ta deska se nechce v takovým trošku, řekl bych, progresivnějším duchu. Uvidíme, co na to řeknete vy. Každopádně tu možnost desku poslechnout nebo si koupit máte, tak s chutí do toho, já se na to taky moc těším. Tom Petty nás čeká na Rock Rádiu za chvíli. Dáme si taky Hollywood Undead, dáme si i Alici nebo Survival, ale i kulturní tipy. Sice je pondělí, ale abyste věděli, co se o víkendu bude dít, tak si na to počkejte.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
12: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
15: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
15: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
18: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Rock Radio. Rádio. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
0: Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
5: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Pavla. Minister Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení, které počítá s touto úlohou pro premiéra Babiše. Hasiči v Brně právě zasahují u požáru v sociálním zařízení v ulici Kociánka.

0: Až 32 stupni Celsia. Chce se říct, že se nám uleví.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Jdeme do Tábora, konkrétně do ulice nebo na ulici Soběslavská, tam se řeší nehoda nákladního osobního auta za účasti policie, projíždějte opatrně, překáží to tam v provozu a ještě pořád zhruba nějakou půl hodinku počítejte s nehodou, která se stala v Uherském Hradišti, konkrétně v ulici J.E. Purkyně. Tam se osobní auto srazilo s cyklistou a bohužel je to se zraněním, na místě policie i záchranka, tak tam očekávejte zdržení a projíždějte opatrně.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dopoledne.
0: No a my budeme pokračovat v rokovým dopoledni, máme něco málo po 10. hodině. Kamil Dráb je s vámi při pondělku 29. června, no a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky ještě jednoho oslavence. Už jsme dneska přáli Ianu Paceovi, bubeníkovi z kapel Deep Purple a teď pro změnu popřejeme jednomu zpěvákovi, a to z domácí scény a taky výbornýmu. Tak můžete chvilku tipovat, aniž byste použili Google, kdo by to jakože mohl být. Já vám dám nápovědu, třeba rock opera, a nebo to už bych, no kdybych řekl tu druhou nápovědu, tak to už je jasný, jakože jo. Dáme rock opera, jo, tak takhle, no a jeden z důležitých a hlavních členů rock opery. Tak a můžete tipovat během 4 písní nebo 3, protože ta čtvrtá už bude od toho daného interpreta a od kapely, ve který zpívá. Do té doby Kysáci, Ghost a právě teď Europe.

0: Tak teď už to museli poznat všichni, i ti, kteří nejsou úplně fanoušci třeba konkrétně Arakainu nebo dalších jiných projektů, ve kterých se Honza Toužimský angažuje, že právě jde o něj. Když jsem v úvodu říkal, že máme jednoho oslavence a taky si něco od něj zahrajeme a samozřejmě mu přes éter Rock Rádia popřejeme všechno nejlepší. Takže za Rock Rádio, já samozřejmě Honzo i za sebe, pokud posloucháš, přeju všechno nejlepší, protože je to, co jsem měl možnost poznat, hodně srdečný a přející člověk s obrovským talentem a samozřejmě s velkým metalovým srdcem a nevěnuje se samozřejmě jenom zpívání, jak už jsem naznačil, tak i v rock opeře, tedy hlavně tedy samozřejmě v Arakainu, ale má i různý další projekty jako JT Corp, anebo se spoustou kapel hostuje, protože má i studio, produkuje alba a když je příležitost, tak si i nějakým způsobem nějakou tu notičku na tom albu hodí, takže ho můžete slyšet na spoustě kapel, který prošli jeho studiem, tak na albu si zahostuje a zaspívá. Jinak samozřejmě miluje taky motorky, takže těm se věnuje taky hodně a já jsem si na závěr nechal takovou jednu věc zajímavou, která byla řečena na, řekněme, bonusovým DVD z Edenu, kde mluvila Lucie Bílá a právě mluvila o Honzovi Toužimským a bylo tam řečeno vlastně v podstatě všechno, co jsem řekl v úvodu ohledně toho srdečního pojetí a ohledně toho, jak je Honza přející, tak tam vlastně Lucie Bílá říká, že je to neuvěřitelný, když vás ten člověk zve na pódiu se s tou svojí srdečností a nebojí se, že ho převálcujete nebo nějakým způsobem zašlápnete do země. Prostě zkrátka dobře, nebojí se a přeje vám to a takhle to je na tom pódiu. Takže to bylo krásný, to mi utkvělo v hlavě, nevím, jestli to bylo úplně řečeno takhle, tak jak jsem to řekl, ale ten obsah byl jasný. Takže to mi zůstalo v hlavě a takhle prostě Honzu Toužimskýho vidím a myslím si, že ho takhle vnímá i spousta lidí. Takže mu přejeme všechno nejlepší k jeho 48. narozeninám, je to ještě zajíc, samozřejmě hodně zdraví a spoustu skvělé muziky do dalších let. Pojďme si dát Iron Maiden, dáme si Valda Gang anebo taky Blackstone Cherry na Rock Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Takhle byly Hammerfall na Rock Rádiu, který jsme si dali v 10 hodin 35 minut. Já bych se ještě chtěl vrátit na chvíli k víkendu, protože ten byl opravdu hodně náročný, co se týká počasí, ty teploty byly nestandardní a hodně horko nám bylo všude, konkrétně v Lipí u Českých Budějovic, kde probíhal 12. ročník Valfestu, který jsem moderoval a hráli jsme tam s Metallicou. Musím říct, že jsem vás všechny rád viděl, skvělá atmosféra a hlavně poklona Tomášovi, který to tam dělá už 12 let a letos to bylo parádně, užili jsme si to, Proteus, Jackers, my s Metallicou, fakt paráda. A jsem moc rád, že jsem tam viděl spoustu posluchačů Rock Rádia, který nám fandí a který za mnou chodili a taky i spoustu známých. A samozřejmě k tomu patří i Chomutov, kde jsem byl druhý den v sobotu, moderoval jsem Rockin a tam jsem taky viděl spoustu posluchačů, spoustu z vás, už jsem o tom mluvil na začátku dnešního rokového dopoledne, ale co jsem chtěl říct, tak v tom horku samozřejmě musím smeknout před vámi, před všema, kteří jste byli v tom kotli a vytvořili jste skvělou atmosféru pro ty kapely, které hráli do toho horku, do toho slunce a vy jste tam prostě byli. Ale hlavně taky musím vysmeknout poklonu kapelám a to třeba konkrétně Dimitri, který teda to odehráli v maskách a samozřejmě v tom svým oblečení koženým, tak jak jsou zvyklí. Ale došlo k tam takový zajímavý věci a to bych vyzdvih. Jednak po druhý písničce Vašek Noid Bárta odhodil vestu, tak to se samozřejmě setkalo s hlasitou odměnou, s hlasitým pískotem nadšení, hlavně teda z řad ženského publika. Ale nevím, jestli se to někdy stalo, ale dostalo se i na to, že na konci setu a Vašek moc, jako nevím, tak to tam jako nadhodil, jestli jo nebo ne, koukal po Jirkovi Urbanovi, jestli do toho mají jít nebo ne, ale odhodili masky, tedy konkrétně oni dva, Vašek Noid Bárta a hned po něm i Jirka Urban mladší, což teda bylo hodně zajímavý. Ostatní, ještě Miloš Majer vlastně, ten do toho šel taky, ten do toho šel první, ale tak ten má jenom vlastně ty oči, ale jinak Artur a Gorgy, ty do toho nešli, ty si masky nechali, ale kluci je schodili. A to bylo hodně zajímavé, tak v tom horku se to dá očekávat, že asi prostě to není nic extra pod tou maskou bejt 50 minut na pódiu, když na vás pere slunce, ale bylo to takový hodně zvláštní emotivní gesto. Říkám, nevím, jestli už se to někdy stalo, můžete mi to napsat, fanoušci Dimitri, jestli na nějakým koncertě teď třeba během těch posledních 2-3 let, jestli Dimitri odhalili svoji tvář třeba kvůli tomu horku nebo z nějakého jiného důvodu, ale já jsem to teda viděl poprvé. Tak to bylo super. Pojďme si dát Green Day, dáme si Avatar, dáme si taky Craysony a pomalu se suneme k 11. hodině, to znamená, že si dáme elektrický oběd, muziku podle vašich chutí a přání.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
1: Mikové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa.
1: Jdeme na Hrady.
0: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Nemáš co na

0: www.direct-auto.cz.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
2: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
3: Rock Radio. Zprávy.
4: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot jsou dnes stejné jako o víkendu. Maximální cena benzínu je 40 korun a 46 haléřů za litr. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 630 korun a 40 haléřů. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout dnes. Nového člena zdravotnického personálu má na zkoušku jedna z nemocnic v italském Miláně. Je vysoký 120 cm, má kloubovité paže, obratné ruce, výrazné obočí a je to robot. Stroj jménem Ego může třeba přinést pacientovi láhev vody nebo ho doprovázet po chodbách k ošetření. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace teď podle soutěžního řádu nabídne místo po Karviné mezi elitou, nejprve Táborsku, poté případně Artisu Brno a následně Dukle Praha.
3: Rock Radio. Počasí.
5: Tak, podíváme se na počasí, jak to dneska bude vypadat. Vypadá to dobře, jako jo, jenom 32 stupňů, teda mezi 28 až 32 stupni. Je to strašně zvláštní, když říkáme, že se nám ochladí na 32. Tak to je super, jinak by měla být proměrná oblačnost, taky by se měly objevit bouřky, tak s tím počítejte a dávejte si na to pozor.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: Ještě přidám informace ze silnic. Zlín, třída Tomáše Bati, tam je nehoda osobního auta, který narazilo do semaforu a komplikuje tam průjezd. Je tam docela silný provoz, tak počítejte s omezením a taky se zdržením. No a ještě popojedeme kousek dál do Kroměříže, konkrétně v ulici Kotujecká, tam je nehoda nákladního osobního auta, taktéž to tam blokuje provoz, tak počítejte s omezením i tam.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
5: No a teď už se pojďme pustit do elektrického oběda, kde si budete moct muziku přát vy pro osvěžení nebo případně jakýkoliv důvod, který vás napadne, můžete využít k tomu, abyste si napsali k nám na Facebook, do zpráv, tedy do Messengeru, anebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. Z těchto dvou cest se to ke mně dostane, takže pak je velká pravděpodobnost, pokud budeme schopni, tak vám vaši oblíbenou píseň zahrát. No a na začátek samozřejmě první ingredience ode mě. Já jsem Kamil, váš šéfkuchař, přeju vám dobrou chuť a tady máte Guns N' Roses.

Gáni nám otevřeli dnešní elektrický oběd a pojďme na vaše první přání. Ahoj, tady Jáchym. Chtěl bych nechat zahrát Marii od Lucie pro mě a Jirku z Automoto. A teď je tam asi firma, kterou přečíst nemůžu, takže to je zbytečné psát. Nicméně víme, že to má být pro Jirku a pro Jáchyma. Tak, chlapci, tady to máte. A nechce

Bringman the Horizon na Rock Rádiu v elektrickém obědě, píseň, kterou zařídila Soňa, další vzkaz si od Danči, která zdraví a chtěla by nechat zahrát Horký, že slíže pro mé lásky Michala a Pepina. Jsou spolu na cestách, tak ať se jim lépe jede, díky. No a do tohohle Horka se od Horký, že hodí snad, nebo hodí se spousta písní, ale řekl bych, že tahle asi nejvíc.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Klub Kolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Klub Kolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjí mi koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma,
7: i moje hračky, děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Vše pro bagr CZ.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.

AC/DC Shot in the Dark, píseň z roku 2020. 6 let stará skladba, to je neuvěřitelný. Já si pamatuju, když začala fungovat jako novinka, už je to 6 let a obecně celý album Power Up je výborný a pamatuju si, jak jsem ho poprvé držel v ruce a letí to jako blázen. Nedá se nic dělat. Petr si napsal o tuhletu píseň od AC/DC. Tomáš píše, že by chtěl nechat zahrát Five Finger Death Punch. Výběr nechá na mě. Píše tady ke svým dnešním narozeninám a všem posluchačům. Díky moc. Tomáši, přejeme ti z Rock Rádia a všechno nejlepší samozřejmě a trošku to nakopneme s fingrama.

Dali jsme si Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu v elektrickém obědě a zařídila to Janča. Další zkaz pro Janičku. No tak výborně. Janičky se nám tady krásně sešly. Prosím o zahrání Kabátu Žízeň pro naši hodnou šéfovou Janičku.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Jeden den. Jedno místo. A pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
5: Na grill máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
6: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
7: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

Tak tohle byly Simple Plan, který jsme si na Rock Radio dali v rámci elektrického oběda. Tahle ta muzika byla od Evy a další píseň od Radka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát komunály pro všechny zemědělce, co jsou už teď na poli, a tím to dneska pěkně odsejpá. Děkuji. Radku, nemám tady úplně přesně tu píseň, kterou chceš zahrát, ale já věřím, že Déšť nad scénou ti udělá radost taky.

Tak to byla Metallica, kterou jsme si dali v elektrickém obědě a zařídil to Martin. Poslední píseň bude od Adama, který napsal, že by chtěl slyšet Blink 182. Tak ty si dáme právě teď, potom ještě dorazí Within Temptation, který chtěla Alice, a tím je to pro dnešek uzavřený. Kamil se s vámi loučí, já vám přeju hezký den, hezký pondělí. No a po 12. hodině zcela mimořádně dneska se na vás v rámci rokovýho vorazu těší Kuba.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V ProDoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na ProDoma.cz. ProDoma.
5: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
6: Rock Radio. Zprávy.
7: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu tam platila od pátečního odpoledne. I nadále platí smogová situace v Praze a Středočeském kraji. Smogová situace souvisí s nynějším extrémním horkem. V Jihlavě funguje nová výpravní budova, tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
8: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá, plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraji Jihlavy. I k tomu autobusovému nádraží to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
7: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Všem držíme palce.
6: Rock Radio. Počasí.
9: Jestli čekáte na déšť, který byl na dnešek slibovaný, tak zatím je jenom na Teplicku a tak někde kolem Liberce. Jinak je pořád ještě sucho.

0: V Děčíně tak tam bourali dva osobáky na Podmokelský ulici na semaforech u kina, tak si tam dejte pozor. Nákladní a osobní auto se srazily na Nymbursku, jde o silnici 611 u Přerova nad Labem a je to tam přímo u čerpací stanice MOL, tak pozor na to. A v Olomouci, tam je to na Brněnský ve směru do centra, stojí tam odstavený autobus, kterým se kouří z brzd, takže tam určitě bude taky nějaká dopravní komplikace. Pozor na to, připravte se. Tam je to u zastávky Pionýrská.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
0: Je to tady, rokovej voraz je tady, máme pondělní poledne, doufám, že se všichni máte krásně. Myslím si, že rozebírat počasí už asi nemá cenu, všichni už jste samozřejmě tohleto všechno probrali a samozřejmě, jak to tak vždycky bývá, buď jsme národ hokejových odborníků nebo fotbalových odborníků teďka naposled, nebo se nejvíc vyznáme v politice, no a poslední dobu samozřejmě všichni rozumíme počasí. Takže jsem rád, že tady to jsme si tak jako hezky všichni spolu zažili. Za chvilku budeme samozřejmě všichni odborníci na bouřkové mraky. Ale každopádně to, na co si myslíme teda my, že jsme tady odborníci, tak to je rocková muzika, co taky jinýho na Rock Rádiu, že jo. No a tu si samozřejmě teďka taky pustíme, protože pod mým hlasem už se rozjíždí Architekti. Za chvíli bude taky Nickelback, Billy Joel anebo Dan Landa, který si zaskáká s padákama. Tady to už je ale pecka z loňského roku, která se jmenuje Landmines. Užívejte rockovej voraz.

0: Je, tohle byly Nickelback, When We Stand Together. Tahle ta pecka z roku 2011 zněla na Rock Rádiu. Máme 12 hodin a už skoro 17 minut. O tomhle víkendu probíhala velká spousta hudebních akcí. O jedný bych se rád zmínil trošku víc, protože je to vlastně taková velká specialita, že to proběhlo u nás. Je to ten Bloodfest, který probíhal v Hradci. Je to vlastně Youngbloodova akce. Moc dobře určitě znáte tohohle mladého britského zpěváka. Mluví se o něm jako takovým nástupci Ozzyho Osborna, dokonce sám Ozzy tohle to říkal. No a vlastně první dva ročníky této akce probíhaly v Británii, jeho rodné Británii. No a třetí se najednou přesunul do Česka, což je velká podsta pro nás, protože jako je to opravdu putovní akce, která se už teď spekuluje, že možná příští rok bude někde v Americe a kdo ví, kde bude příště. Takže vy, co jste tam byli, tak jste si to určitě užili. Zajímavý na tom je, že oproti jiným festivalům je to vlastně akce vyloženě orientovaná na diváky a na to, aby prostě tam lidem bylo co nejlíp. Takže jste si mohli sebou normálně vzít litr a půl vody sebou ve flašce neotevřený a to, že jo, jinde vás prostě vyhodí i s půl litrovou flaškou. Tady jste si mohli vzít sebou. Byla tam zóna, kde si můžete udělat kamarády, byla tam prostě jo, jako je to takový ten prostě hodně přátelský prostředí, kde každý se může cítit, jakože tam prostě patří. A i to jeho poselství, co během koncertu říkal, koncert mimochodem famózní, prej Biffy Clyro byly taky skvělý, no prostě úžasný den. No tak lidi se odvážejí zážitky nejenom z hudby, ale taky se tak nějak jako cítí všichni takový jako lehčí a vlastně jako kdyby to byla taková terapie hudbou. To prostě hudba dokáže, no. Tak zkusíme, co s náma udělá Meatloaf, co bude taky Skarp a jaký vliv na naši psychiku i naše fyzično bude mít Aerosmith a jejich Amazing.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Baba O'Reilly, tahle tepecka od Who je naprosto legendární, určitě všichni znáte, ale možná jste se nezamysleli, co to vlastně znamená Baba O'Reilly. Kdo to je? No tak jsou to dva lidi, jsou to dva různí lidi, jeden se jmenuje Meher Baba, to je prosím vás nějaký takový spirituální guru, ke kterému Pete Townshend právě z kapely The Who hodně vzhlížel, proto vlastně to jeho jméno se tam takhle objevilo. No a ta část Riley, tak ta je zase z takového experimentálního minimalistického skladatele, kterýho právě Townshend obdivoval. A jsou to vlastně takový jako dvě jména splácnutý dohromady, stejně jako vlastně ta písnička. Vlastně se taky skládá z takových dvou částí, které si nejsou úplně moc podobný, ale vlastně, když ty nápady pak jednou ho nějak napadlo dát dohromady, tak z toho vlastně vznikla tato věc, kterou si všichni rádi pouštíme. A to intro vždycky jako nevíme, kdy už se začne zpívat, kdy se rozjedou ty bubny, je to takový nekonečný intro, ale právě to nám tak jako hezky navozuje tu atmosféru, kterou ta písnička potom krásně dá. No a další věci, které nám samozřejmě taky nandají takovou dobrou atmosféru, tak to je I Want My Tears Back od Nightwish, budou taky Foo Fighters, podíváme se skrz jejich okno letošní. A já zprostá jsem si oholila nohy, o tom něco ví Horký, že slíže.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón, vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Policie teď během prázdnin posiluje dohled na silnicích. V nejkritičtějších dnech se taky omezí opravy, aby co nejméně ovlivňovaly provoz. Ministerstvo dopravy zároveň apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla. Tady je mluvčí rezortu František Jemelka.
1: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržují rychlost, dodržují odstup nebo nedrž telefon.
0: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Ta se zaměřuje na praktické situace z provozu, například dodržování bezpečného odstupu. Čeští záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci. V kariéře získal mimo jiné i 3 mistrovské tituly z Plzní. Naposledy působil ve Slovácku. Rock Radio.
2: Počasí. Tak kolem jihočeského Vimperku a taky na severu Čech, tam už se to bouří, kolem Liberce, vypadá to, že ty bouřky se opravdu dějou a s nima je taky docela silný vítr, ale opravdu se to zatím týká jenom těchto dvou oblastí, všude jinde zatím to vypadá, že je sucho, na západě Čech, tak tam je to spíš do 30, naopak čím víc na východ, tak tím je ta teplota vyšší.

0: Taky problém na D55, respektive nájezd na dálnici D55 na 51. kilometru z Uherského Hradiště ve směru na Bzenec, tak tam je taky dopravní komplikace kvůli nehodě, takže si tam dejte pozor. V Praze bourali dva osobáky na Karlovarský ulici na Bílý hoře, je to hned u kláštera Benediktínek, takže i tam projíždějte opatrně. A v Lázních Bohdaneč na Pardubicku, tak tam u kruhového objezdu u Bohdanečského rybníku se taky bouralo, takže i tam jezděte opatrně.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
0: Rokovej voraz pokračuje 13 hodin a skoro 3 minuty. Dneska s Kubou Vaňasem, já vás zdravím. Zdravíme taky Dana, doufám, že jeho auto bude v pořádku. Je to takový těžký, no, teďka prostě v tomto počasí stávkujou i auta. No, ale zítra už určitě zase všechno bude tak, jak má. My si v této hodině samozřejmě zahrajeme nějakou rokovou muziku, taky si popovídáme o dnešním oslavenci. Schválně vás možná ještě chviličku nechám v nejistotě, kdo to je, ale samozřejmě možná už to dávno víte. No a taky si něco řekneme k fotbalovému mistrovství. Samozřejmě už bez české účasti, ale i tak se děje spousta zajímavých věcí, takže si o tom můžeme popovídat. No, ale tomu všemu bude samozřejmě předcházet slušná dávka rockový muziky. Bude Arakain a jejich Diesel. Projedeme se taky s Ozzym Osbornem I Just Want You. Skape Nino Soldado. Ale teď už se blíží toto. Kapela Toto Hold the Line.

0: Diesel od kapely Arakain právě teďka dohrál 13 hodin 19 minut a je 29. června, což znamená, že Honza Toužimský, kterýho jste právě teďka slyšeli zpívat v Arakainu, slaví dneska své 48. narozeniny. Honzo, přejeme ti všechno nejlepší a nejkrásnější opravdu z celého srdce, protože srdce máš opravdu velký, jsme rádi, kdykoliv tě můžeme vidět naživo a to ať už samozřejmě s Arakainem, máme taky hrozně rádi JT Corp, to tady slyšíme velmi často na Rock Rádiu, ale samozřejmě taky jméno Honzy Toužimského je spojený taky s rock operou nebo divadlem Broadway nebo Karlín, prostě takový všestranný člověk. Narodil se v Táboře Honza Toužimský, vlastně v muzice se věnuje už od roku 94, co se tak dá dohledat, kdy vlastně v 16 letech byl v kapele Simon nebo Simon, to si nejsem úplně jistý. Každopádně vlastně takhle to všechno začalo, no a přes nějaký projekty vlastně se dostal vlastně až na úplnou špičku český rockový muziky a kromě muziky, kterou aktivně dělá, tak se taky věnuje studiový práci a má svoje studio Happy Metal, kde vlastně nahrávali samozřejmě Arakaini, samozřejmě JT Corp, ale třeba kapely Seven, Kamil Střihavka, byl tam Izzy, Hand Grenade, Forest Jump, Lucie Bílá tam nahrávala, no prostě spoustu věcí, takže Honza Toužimský opravdu práce všeho druhu, tak mu přejeme všechno nejlepší, no a dáme si další rockovou muziku, bude Papa Roach, Komunál, anebo taky Alanis Morissette a její Ironic.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
4: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Blink-182 dohrávají právě teď na Rock Rádiu. Tahle ta pecka What's My Age Again pochází z roku 99. Máme 13 hodin 35 minut, to znamená, že si jdem povídat o fotbale.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: No, jak to říct, no, tak my už samozřejmě nejsme účastní tohohle turnaje, teďka jsem četl akorát, že český fotbal si trošku pohoršil na žebříčku FIFA, který srovnává nejlepší fotbalový týmy světa. V jednu dobu, myslím někdy kolem roku 2006, jsme byli na tom žebříčku druhý. Nejhůř jsme na tom byli někdy v září 2017, co jsem tak dohledal, to jsme byli 58. No a teď vám bohužel musím říct, no, jsme blíž tomu druhému číslu než tomu prvnímu. Spadli jsme ze 40. na 48. místo, ještě před mistrákem jsme byli právě 40. a teď jsme ještě o 8 míst níž. No ale to nevadí, hele, aspoň máme kam růst, já myslím, že je potřeba se na to dívat pozitivně a třeba za dalších 20 let už, nevím, no, třeba budeme aspoň, nevím, 36. Každopádně teďka začíná vyřazovací čas, samozřejmě už bez nás. Kanada zatím porazila JAR, Jihoafrickou republiku, porazili 1-0, takže z toho můžeme mít takovou trošku škodolibou radost. Každopádně dneska od 19 hodin v Houstonu hraje Brazílie s Japonskem, to určitě bude moc zajímavý zápas. A taky další zajímavý zápas hraje Německo s Paraguají dneska od 22.30 v Bostonu. Tak si to třeba puste, když budete chtít. A to byly zprávy z fotbalu.
2: Nový Jeep Compass. Připraven na každou cestu. Moderní SUV s 5letou zárukou. Vyzkoušejte ho na testovací jízdě u prodejců Jeep.
0: Teď už si dáme Rolling Stones, bude taky kapela Rainbow, Bryan Adams bude, no a Banditi di Praga, blíží se kabáti.
3: Atención, señoras y señores. La Tropical Party opět roztančí smíchu. Stres. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
4: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Čau!
3: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
5: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
3: Romantika.
5: Sportáky.
3: Zábava pro děti a mnohem víc.
5: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
3: CZ. Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
13: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
14: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
13: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
15: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
1: Migové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
7: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
8: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Letní prázdniny jsou tady a řada lidí vyráží na dovolenou. Před cestou byste si ale měli důkladně zkontrolovat a zabezpečit své domovy. Vypnout elektrické spotřebiče, zavřít okna a dveře nebo uzavřít hlavní přívod vody. Pokračuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
11: Informujte důvěryhodnou osobu o své nepřítomnosti a nechte jí náhradní klíče. V případě mimořádné události může pomoci zajistit rychlý přístup do objektu bez nutnosti násilného vstupu. Pokud cestujete do zahraničí, nezapomeňte, že ve státech Evropské unie funguje jednotné tísňové číslo 112.
10: Statistiky dlouhodobě potvrzují, že nejčastější příčinou požárů bývá lidská nedbalost nebo technické závady. ŘSD vybralo zhotovitele obchvatu Sedlice, Němčic a Hněvkova na Strakonicku. Stavbu na silnici, která spojuje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj, provede sdružení firem. Stavba by mohla začít v letošním třetím čtvrtletí. Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. Německo pak v Bostonu čeká Paraguay. Tento zápas začne o 10:30 večer našeho času.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Tak na Šumavě už se to rozjelo, to samý vlastně kolem Liberce a to samý taky jižní Čechy. Tam už prší a vypadá to i na nějaký bouřky. To samý na Vysočině kolem Jihlavy, no a taky Pelhřimovska to vypadá, že tam už prší. Každopádně jinde to vypadá, že je zatím sucho a něco kolem 30 stupňů. K Praze už se taky blíží takový zatím malý mrak, je někde kolem Berouna, tak uvidíme. Každopádně na Moravě je třeba takových 39 stupňů, to vypadá, ano. No a na západě Čech, tak tam je kolem 27.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Na D11 ve směru na Hradec na 25. kilometru stojí porouchaná dodávka, tak pozor na ní. Na Příbramsku si dejte pozor, tam se stala nehoda osobáku s autobusem, je to silnice 118 přes, na mostě přes Lipavku u obce Rejkovice, dokonce tam zasahují i záchranáři, takže pozor na to. Na mostě se bouralo i v Brně, tam to je srážka 3 osobáků na světelný křižovatce ulic Heršpická a Poříčí, takže tam si dejte pozor. No a v pražských, v Praze na Modřanské ulici ve směru na centrum, tak tam, jak se začíná zipovat před Branickým mostem, tak tam se taky stala srážka, takže pozor na to, už tak se to zužuje, tak abyste tam nezůstali díl, než je nutný.
13: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
14: Rokovej voraz.
12: Rokovej voraz pokračuje, máme krásnou minutu po 14. hodině. Dneska jsem tady s váma Jakub a Vaňa, jsem rád, že posloucháte. Pokud vám chybí Dan, tak samozřejmě vězte, že zítra už by tady snad měl být.

0: Pearl Jam a jejich Jeremy právě teďka dohráli na Rock Radio, máme 14 hodin a 20 minut a já bych se vám chtěl svěřit s takovou věcí, kterou jsem si teďka přečet na novinkách, úplně kouzelný článek. Hmyz chlastá, prosím pěkně. Jako to, že si lidi dají, jasně, tak to samozřejmě víme, spousta z nás, možná už dneska jste měli i pivko nějaký k obědu. To, že občas prasata jí, anebo prostě sloni, třeba nějaký ovoce, co spadne ze stromu a zkvasí a jsou, pak se z toho taky motají, tak to už jsme jako taky slyšeli. Ale že hmyz jezdí nebo lítá nebo běhá, asi ne moc jezdí, že jo, prostě se oddává alkoholovým večírkům, tak to jsem teda jako viděl poprvý. No prostě dub, jako strom dub, když je nějaký zraněný, že jo, tak na povrchu mu vytéká míza. No a protože se tam vlastně objevují nějaký takový kvasinky, který to mění v lehce alkoholický nápoj, tak si toho samozřejmě všimnul hmyz. Tady to se děje na Pálavě, takže Jižní Morava samozřejmě, to je úplně jasný, že tam se chlastá. No a ty brouci a sršně a všechno možný takhle, tak právě se oddává tomu, že tam takhle na ten strom vyleze, takhle si to tak jako hezky odsucávají. No a normálně si ty brouci potom motaj. Jo, normálně je pak jako vidět, že třeba sršeň lítá šejdrem, jo. Nebo prostě to roháči třeba, který vlastně, když se potkají dva samci, tak se perou o přízeň samičky, tak se najednou hrozně kamarádí, protože teď to znáte, co vám budu povídat. No tak to jsem teďka vlastně slyšel poprvé, nevím, jestli jste to věděli. Zajímalo by mě, jestli i ryby si najdou nějaký způsob, jak si třeba popít nějakou záležitost. Každopádně rybičky 48 rozhodně pít nebudou, protože ty to aspoň teda slíbili, tak uvidíme. Za chvilku taky Škorpioni nebo Brothers of Metal a jejich Kaunas Dagas.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
16: Předpokládám, že nejste-li ze Svitav, moc tamních rodáků znát nebudete. Tím nejslavnějším je díky Spielbergově filmu asi Oscar Schindler, ale další, tak třeba Erwin Tragač. Že vám to jméno nic neříká, nejste sami. Já jeho význam pro motocyklový svět objevil až tehdy, co mi Milan Moravec ze svitavského automotoklubu zavolal, že u nich budou dělat závody na ploché dráze a poslal mi plakát, na kterém bylo Memorial Erwina Tragače. Tak jsem začal pátrat a zjistil jsem, že tohle jméno Tragač je známé po celém světě. Novinář, který napsal na 1500 článků a několik desítek knih na téma motosport a měl obrovský vliv. Mimochodem, Schindler a Tragač se také potkali. Druhý doprovázel jako píšící novinář prvního na dvou závodech, než Schindlerovi zabavili jeho nezaplacenou motoguzi. Víc si zkuste zjistit sami, ideální příležitost se naskytne v sobotu 4. července, kdy se ve Svitavách jede již zmíněný memoriál. Start je o 12. kdy si to rozdá omladina na dvácách na malém oválu. Hlavní závod plochodrážních dvojic za účasti borců z Německa, Finska, Dánska, Polska a samozřejmě České republiky začne v 16.30 a kromě závodu jako takový vás čeká i výstava plochodrážních speciálů, samozřejmostí je bohaté občerstvení nebo další aktivity v rámci Speedway soboty ve Svitavách, protože jak píší pořadatelé plochodrážního odpoledne, srdce Svitav bije na ovále.
15: Rock Radio, Motokeci.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Wind of Change, Škorpioni. Takovej vítr změn. No a ten vítr tady něco změnil už teď. Normálně jsem přivál, Péťo, nazdar.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Ježíš, to je divný tě tady takhle vítat. My jsme vždycky, jakože přicházíme
1: je to
0: společně,
1: divný,
0: odcházíme.
1: No, no,
0: prosím
1: no.
0: tě, ty, teďka svatební sezóna, jak hodnotíš rauty? Jaký jsou letos rauty na svatbách?
1: Hele, rauty jsou teďka docela jako dobrý vlastně. Teďka v sobotu jsem hrál jednu velice zajímavou svatbu, kde jako na rautu byla prostě, bylo tam sushi na rautu, bylo tam bumbonambo prostě.
0: Hezky.
1: Fočko tam bylo na rautu
0: dobrý.
1: Prostě a takovýhle, jo. Tak sushi to bylo teda fakt výborný, no ale samozřejmě čokoládová fontána. Ale ještě s tím obrovským hroznovým vínem ze Sapy, znáš.
0: Jasně,
1: to taky
0: jo.
1: Obrovský prostě koule. No takže no to bylo úplně, hele, já jsem si tam prostě toho sněd, jsem tam toho tuny.
0: Tak jako. Výborný. No. Já jsem si říkal, nebo my jsme si s naší kapelou, co hrajeme svatby, jsme si říkali, že už jsme dlouho právě čokoládovou fontánu neviděli, tak jsem rád, že ten trend úplně nezmizel, ale mám hrozně jako takhle, můj kamarád Ondra Blaho, moderátor, dělal v Dobrým ráno a takhle, no on měl svatbu a on má hrozně rád svíčkovou.
1: Jasně.
0: A tak udělali svíčkovou fontánu. Normálně, představ si to, z čeho teče ta čokoláda, nabodneš si na párátko, že jo, kus ovoce a namočíš to takhle. Bylo prostě fontána, z toho tekla svíčková a na kostičky nakrájený knedlíčky, kousky masa a vlastně brusinky. A mohl si takhle napíchnout knedlíček, polít to tou omáčkou a sežrat a furt to tam teče celý večer.
1: Ježiš, to je
0: výborný.
1: Skvělý,
0: jako, já doufám, že jsem teďka nevyzradil nějakého obchodní tajemství. Každopádně, prosím vás, jestli ještě budete mít letos nějakou svatbu, zvažte svíčkovou fontánu. Myslím si, že je to jako velký flex. Jak hovado by řekli.
1: A nebo nám můžete napsat, jakou fontánu byste chtěli mít.
0: No
1: třeba.
0: Jasně, no jako jasně.
1: Jakou fontánu, jasně. Ta fontána párků, prostě.
0: Dobře, děkujeme. Děkujeme za dobrý tip. My se vám ozveme. Každopádně budou Queeni Him, Jiné kafe a Linkin Park. No a za chviličku už začíná naše rokový odpoledne. Piu, piu, piu. Piu, piu.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
4: Migové.
3: Harley.
4: Krucipisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
3: Právě dozrál česnek, co má říct.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. U Slavonic na Jindřichohradecku hoří 4 hektary lesa. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. U požáru zasahují také hasiči z Rakouska. Oheň se v lese u Kadolce v těžko dostupném terénu rychle rozšířil. Letní prázdniny jsou tady a řada lidí proto vyráží na dovolené. Před cestou byste si ale měli důkladně zkontrolovat a zabezpečit své domovy. Například vypnout všechny elektrické spotřebiče, zavřít okna a dveře nebo uzavřít hlavní přívod vody. Pokračuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
9: Informujte důvěryhodnou osobu o své nepřítomnosti a nechte jí náhradní klíče. V případě mimořádné události může pomoci zajistit rychlý přístup do objektu bez nutnosti násilného vstupu. Pokud cestujete do zahraničí, nezapomeňte, že ve státech Evropské unie funguje jednotné tísňové číslo 112.
8: Statistiky dlouhodobě potvrzují, že nejčastější příčinou požáru bývá lidská nedbalost nebo technické závady. 5 lidí bylo dnes zabito při střelbě ve městě Štáde na severu Německa. Podezřelý byl zadržen, motiv činu je zatím neznámý. Policie na síti X vyzvala lidi, aby se vyhnuli oblasti zásahu. Fotbalová Slavie po násilnostech na jarním derby mění pravidla pro vstup na stadion. Klub zavádí ověřování totožnosti při nákupu vstupenek. Prodej permanentek na tribunu Sever zatím klub odkládá do doby, než policie identifikuje pachatele násilností. Fanouškům, kteří kvůli disciplinárním trestům nemohli na domácí zápasy, klub nabídne kompenzaci za 2 uzavřená utkání. A tím zprávy končí.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Pokračujeme v té samé jízdě jako doteď. Na západě Čech je to kolem 27 stupňů a na jihu Moravě je to dokonce o 10 víc, no dokonce o 12, je tam 39. Momentálně se bouřky vyskytují hlavně na jižní polovině Čech a to vlastně, no, tak jako jeho západní, od Plzně až úplně k hranicím. Tady u Trhových Svin tam už probíhají bouřky. Za chviličku se to stáčí na sever, takže i Praha se dočká, i Vysočina už zažívá právě teďka nějaký bouřky, tak na sebe hlavně dávejte pozor. Všude říkají, že má i hodně foukat vítr, tak snad budete vy i vaše zvířátka a úroda v pořádku.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Pojďme se ještě podívat, jak vypadá situace na silnicích. Dejte si bacha u Kuřimi na silnici 43, jsou tam sobě 2 osobáky, ať se tam zbytečně nezdržíte. V ulici Jílovská v Praze jsou sobě taky 2 auta, tam opět můžete očekávat zdržení, zatím tam ještě není, ale to už se mohlo klidně změnit. Na D5 se na 35. kilometru směrem na Rozvadov je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli paletě, která se válí na vozovce. Pozor na to. Na D1 se na 285. kilometru směrem na Prahu je zase v sobě osobák s dodávkou a tam už můžete počítat s docela rostoucí kolonou.
13: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: bude poslouchat z chalupy, hezky, no, prostě s něčím voroseným, yeah, jo, u bazénku možná, no, takže bychom jim to možná mohli podpořit nějakou rockovou muzikou,
1: 100%,
0: ne?
1: Hlavně prosím vás, teďka nesečte trávu nebo nedělejte nějaký práce, jo, nebo takhle, brděno, víš co, hele, ne, buď je vedro, nebo prší, nebo padají 5-centimetrový kroupy, radši si sedněte, otevřete pivko a poslouchejte.
0: Čeká nás totiž Chumba Wamba, jejich Tap Tam Pink, taky Škvořic, daj na takový pokřivený pohled, Paradise Lost přijdou, který nám řeknou jenom pár slov, ale taky Petty Smith, Because the Night, hezky z lehínka tady to rokový odpoledne.

0: Samba, jejich Tap Something právě teďka dojíždí na Rokrádiu v 15:17 a máme tady zase opět tady ten první, tu první přestávku rokovýho odpoledne, kdy se prostě oznamujou lístky a nebude tomu jinak ani dneska.
1: Rozdáváme na tuhletu sympatickou akci, taková jako komorní, takový komorní setkání přátel něžné muziky, která se jmenuje Masters of Rock.
0: Já jsem doufal, že to uděláš, že se jako je v reklamě Masters of Rock.
1: Hele, letos jsou tam Lordi, Primal Fear, Arch Enemy, Rasmus, Udo Dirk Schneider tam bude.
0: Kissin Dynamite taky vidím. Marilyn Manson
1: tam bude, brďo, jako neskutečný. Wow. Halloween, tam slaví 40 let. No prostě jako nadupaná akce mezi 16. a 19. červencem. Klasika ve Vizovicích, no a vy můžete být u toho.
0: Stačí akorát, abyste otevřeli Facebook, tam si naše stránky Rokrádia a do zpráv nám napsali, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A my klasicky asi tak za hodinku a půl vybereme jedno z vás, které od nás dostane. A taky nezapomeňte samozřejmě připsat vaše telefonní číslo, ať víme, kam zavolat.
1: Přesně tak, těšíme se na to, až si s váma pokecáme. Teď už každopádně další roková muzika. Bylo to jistý, o tom nám zaspívá Vypsaná fixa z jejich novýho alba Ideál, tak se na to těším, já jsem to ještě neslyšel. Europe se svojí Kerry taky přijdou, no a to ne, ani nemůžu opakovat, co budou dělat Offspring.
2: Atención, señoras y señores! La Tropical Party opět roztančí smích. Stres. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzavek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opra-

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Lenny Kravitz a jeho pecka Believe z roku 93 právě teďka dojíždí na Rock Rádiu a vy můžete rozhodně věřit tomu, že nejenom, že my vás tady zveme na zajímavý akce na rokovým odpolední, ale taky mluvíme o docela zajímavých albech. A hele, teďka před asi 10 nebo 15, vlastně už 2 týdny to bude, co vyšlo nový album Michala Prokopa z jeho živáku, který se děl, prosím tě, teďka vlastně minulý prosinec měl jako svůj předvánoční koncert, který dělá skoro vždycky a dřív udělal právě ve Velký Lucerně. A jako to bylo výjimečně ve Fóru Karlín a bylo to právě k jeho 80. narozeninám.
1: Jo.
0: Protože on udělal už jedno album Live 60, jako Live 60, což bylo před 20 lety a teďka udělal Live 80, Jasně, Live 80. Hele, je tam, a vlastně teďka to vyšlo jako celý album. Jo, takže lidi už to můžou dokonce i zakoupit. Je tam 15 pecek prostě a dokonce to má i 80 minut.
1: To je hezký, to mám rád, když takhle vyjdou tyhle ty detaily.
0: A jsou tam prostě jako úplně jako výborný pecky, no ale hlavně taky jede teďka celý tady ten rok, jede turné Live 80. A jak tak na to koukám, hele, tak vidím tady ještě jako Hradec Králové, Tábor, Jablonec, Brno, Šumperk, Praha, kde bude zase opět ten vánoční koncert ve Fóru, jo, Ostrava, Jihlava, Mladá Boleslav, prostě jako hodně to, tam toho je, strašně moc termínů, takže rozhodně doporučujeme, zní to prostě parádně, takže rozhodně si to puste.
1: Jo, Michal Prokop, prostě to je legenda české muziky, jako opravdu dobrý nápad zaskočit na koncert, 100% určitě. No, každopádně teď si myslím, že ta muzika samozřejmě naživo má vždycky takový své kouzlo, ale víš co, nemůžeme pořád chodit na koncerty, že jo, ani v 3:30 odpoledne, prostě v pondělí. Někdy si tu muziku musíš prostě poslechnout třeba v rádiu.
0: Jo, já s tebou souhlasím, proto nás teďka čekají Skid Row, taky Vanstovky, Bad Wolf se přijde podívat, ale ještě předtím nás za chvilku čeká Metallica.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
6: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
7: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
11: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Crack'n'Roll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
1: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Prezident Petr Pavel byl oficiálně akreditován do delegace pro summit NATO v turecké Ankaře. Po dnešním zasedání vlády to potvrdil premiér Andrej Babiš. Delegaci podle Babiše povede on sám. Zároveň ale vyzval hlavu státu k velkorysosti a summitu se letos nezúčastnit a jet až příští rok. Pražský hrad se zatím nevyjádřil. Čísla české ekonomiky rostou, jaký je výhled na další měsíce, zjišťoval mezi odborníky náš reportér Radek Parkman.
10: Hezký den. Česká ekonomika navzdory přetrvávajícímu konfliktu na Blízkém východě poroste letos o více než 2%. Hlavním tahounem tuzemského hrubého domácího produktu ale zůstává spotřeba domácností, která se na něm podílí více než 1%. Postupně naopak klesá vliv čistého exportu, což makroekonomové vnímají jako rostoucí hrozbu. Přesto je prognoza na příští rok optimistická a počítá dokonce se 2,5% růstu. Florentína, Radek Barkman.
9: Mezi Vimperkem a Čkyní po silné bouřce kvůli podemleté trati nejezdí vlaky. Na Prachaticku v krátkém čase navíc napršelo až 60 mm vody a na většině území jižní Čech padaly kroupy o průměru kolem 5 cm. Velmi silné bouřky už jsou také na Vysočině a ve východních Čechách. Archeologové v bývalém klášteře Voršilek v Brně našli zazděnou černou kuchyni. Její datace zatím není jasná, ale zazděna byla nejspíš na přelomu 18. a 19. století. Archeologové zde provádějí rozsáhlé výzkumy kvůli chystané rekonstrukci. To byly zprávy, přeji vám hezké odpoledne.
8: Rock Radio, počasí.
11: Venku máme momentálně kolem 32 stupňů a večer nám to padne asi na 22 a samozřejmě ty bouřky se opravdu teďka momentálně rojejí na Vysočině, směřují na Pardubice a na Hradec Králové. Prahu to chytne trošičku taky, už se nám tady pěkně zatahuje, ale i pár těch kapek si myslím, že spadne taky. Zítra by nás měly čekat bouřky hlavně v jižních Čechách a taky v kraji Vysočina. Teploty na kolem 30 stupňů, no a večer nám to padne asi na 20.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: V Brně na opuštěné ulici, ta se tak jmenuje, to je za Vaňkovkou, tak tam se srazil osobák s autobusem, takže tam prožijte opatrně. Podobná srážka osobáku s autobusem proběhla taky v České Lípě na Okružní ulici, takže i tam jeďte opatrně. V Plzni, tam je to světelná křižovatka ulic Doudlevecká a Prokopova, tam se srazily dva osobáky. No a na Pelhřimovsku, zřejmě asi kvůli bouřce, spadnul strom, je to na silnici 112 u

0: z vás tady od nás dostane dva lístky tady v té hodince. Dneska totiž rozdáváme na Masters of Rock.
1: Skvělý festival, který probíhá od 16. do 19. července ve Vizovicích a je tam spousta skvělý muziky, třeba i takový Marilyn Manson, toho si teďka poslechneme. Za chvíli budou taky Arakaini, AC/DC anebo Bloodhound Gang s tím Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Co je to za písmenka? Co je to vlastně za slovo dohromady?

0: Arakadabra, tohleto zaklínadlo jste právě teď slyšeli od Arakainu a kdo jiný by to zpíval než Honza Toužimský, protože právě on dneska slaví své 48. narozeniny.
1: Přejeme mu všechno nejlepší k narozeninám, zase jsme o tom s Kubou udělali videjko takový, takže kdybyste se chtěli podívat na Instagram nebo na Facebook, tak už tam visí a můžete se rozhodit třeba něco, co jste o Toužovi ještě nevěděli.
0: Třeba, že se nenarodil, nevím, jestli to tam vlastně říkáme, jak jméno napovídá, tak se nenarodil v Toužimi teda, ale v Táboře.
1: Je to tak, no, jako ono by to tomu napovídalo, ale víte, jako směřovalo by to
0: tam. Mohl by klidně tam bejt, no, ale je to normální jeho Čech. Každopádně, co tam, co ti, mě třeba překvapilo, že je vlastně topenář, si říkal, vy?
1: Je topenář, ale jako to jsem třeba o tom, jako o něm vůbec nevěděl, ale prostě je to tak, ale přesně, jak jsme říkali v tom videu, on pod tím kotlem prostě umí pořádně
0: zotavit. No jasně, to je super, že spousta rockerů právě jako má zkušenosti s touhletou prostě pořádnou prací rukama, takže prostě,
1: je to tak.
0: Jako, a víš co, ono se jako říká, že ty zpěváci mají pořádně jako dobře udržovaný trubky, že jo, jako v krku, takže on prostě všechny tyhle ty věci jako umí, takže ať ti ty trubky, Honzo, drží ještě dál a ať tady hrajeme co nejvíc tvých písniček. Každopádně teď už si dáme Black Label Society, budou taky tři sestry, ty nám dají hrábě, no a U2 s těma si dáme In the Name of Love.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Trezorovej obsah v moderním kabátě, to je nabídka sobotního rockovýho referenda. Jedničku mají Ex Argema s albem Velká Morava z roku 2012. Dvojku dostali Ingot a jejich letošní deska 100 černých let. Nebo můžete zvolit Zemětřesení 2 a album Finále z roku 2023. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Status quo a jejich pecka Rockin' All Over the World z roku 1977. No, rokovat se samozřejmě dá po celém světě, ale na jednom místě se bude rokovat o něco víc než jinde, a to už 16. až 19. července, a tím místem jsou Vizovice. Právě tam proběhne Masters of Rock a právě tam rozdáváme lístky. Už za chvilku se dozvíme, kdo je dneska získá.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
9: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, protože teďka už je tady s náma i naše posluchačka Liduška. Ahoj, ahoj!
10: Ahoj, tady Lída. Zdravím všechny i posluchače Rock Rádia.
9: Tak prosím tě, my jsme moc rádi, že lístky skončily zrovna u tebe. Hele, prozraď nám, kolikrát už jsi na Masters of Rock byla?
10: Přiznám se, že asi tak třikrát.
9: Hezky, hezky.
10: Ale teď poslední rok jsem nebyla, takže říkám, chci to napravit.
9: Jasně, jasně. Hele, a prosím tě, na jakou tu kapelu se těšíš nejvíc? Kdo je takový tvůj oblíbenec?
10: Já řeknu takhle, já to beru spíš jako, že to je takový oddychový čas, já si využiju všechny kapely, mě to prostě nemám úplně vyhraněné, jako jo. Já to beru opravdu jako, že relax.
9: Jasně, jasně. A prosím tě, chodíš jako takhle často na festiáky, nebo to teďka bude takový jako po delší době?
10: Teď je to po delší době, ale třeba navštívila jsem i zimní master tady ve Zlíně.
9: Jasně.
10: A Vizovice máme kousek.
9: Jasně. A hele, a ještě poslední otázka, co se ptám vždycky všech, s kým tam prosím tě půjdeš, když máš ty lísky dva?
10: Já si myslím, že udělám radost manželovi.
9: Hezky, hezky, no tak to je paráda. Prosím tě, Lído, přeju ti, ať si to pořádně v oba dva užijete, když tak nám pošle nějakou fotku, jak jste si to užili, a snad se někde se uslyšíme.
10: Určitě, určitě.
9: Tak, takže jo, měj se hezky, ahoj.
10: Ahoj, ahoj.
11: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Tak jsme rádi, že Lída udělá radost manželovi. Já si myslím, že by mu naopak velmi neudělala radost, kdyby ho tam sebou nevzala. Takže všechno je, jak má být, a vy samozřejmě se nějak nečertěte nebo nesmutněte, jestli jste dneska ty lístky nedostali, protože opravdu rozdáváme celý týden, i zítra, i ve čtvrtek, v pátek, no prostě celý týden. Teď už rozdáváme muziku Halloween, Clash, Amarant a taky Krucipisk, protože láska je takovýto slovíčko.
12: To jeden jednou žil a nevěda zatoužil, protože hrozně chtěl.

0: Jedna z mých nejoblíbenějších kapel, který tady na Rock Rádiu hrajeme, kapela Billy Talent a jejich Fallen Leaves právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 16 hodin 57 minut. No a my samozřejmě tady máme zase nějakou další novinku a já si myslím, že bych ji mohl rovnou pustit. Co ty na to,
1: Kubo? Jo, pojď na to, dávej. Five Finger Death Punch. Je to?
0: Five Finger Death Punch, jejich novinka De Oppresso Liber, která je z jejich novýho alba, nebo jejich novýho alba, který vyjde 31. července s názvem Legacy, neboli Odkaz.
1: No. Desátý album týhletý kapely. No tak to jsme rádi, že vzniká nová muzika. Jo, už na to koukám. 31. července vychází digitálně a od 18. září potom na fyzických nosičích.
0: Přesně. Takže tak.
1: Kdo fandíte CDčkům, vinylům a co já vím, kasetám možná se
0: přesně koupit, tak.
1: Tak si můžete pak pořídit.
0: A jestli to bude teda celý narvaný takovýhle našlapanýma písničkama, si myslím, že se máme docela dost na co těšit. No a taky se samozřejmě máme hodně na co těšit na jejich koncert. Myslím, že 31. ledna, jestli se nepletu, v příštím roce v pražské O2 aréně. No. No a víš, kdo tam bude jako předskokan?
1: No, kdo by se tam tak hodil, prosím tě? Jako,
0: no jasně, že to budou Dimitri, no, že jo, prostě. Dimitri jako předskokaní Five Finger Death Punch, to si myslím, jako, že je docela dost dobrý, jako recept na dost dobrý koncert.
1: 100%. To k tomu ještě Bleed From Within, no prostě muziky, ano. Bude postrop, bude to určitě skvělé.
0: Ano, no ale postrop bude taky samozřejmě muziky tady u nás na rádiu, ale nejdřív si ještě dáme nějaký zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Postoj vlády k účasti prezidenta na summitu je v rozporu s opatřením ústavního soudu, uvedl prezident Petr Pavel. Hlava státu zároveň vyzvala premiéra Andreje Babiše k dialogu o uspořádání účasti české delegace. Vláda by podle něj měla postupovat podle dosavadních zvyklostí, dokud soud nerozhodne. Měl by tedy mít možnost zastupovat Česko jako vedoucí národní delegace. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu ukončili vyšetřování v bitcoinové kauze. Stranám do poloviny července umožní prostudovat vyšetřovací spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou o jednotky haléřů. Benzin oproti dnešku zdraží o haléř na 40,47 korun za litr. Litr nafty pak bude moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,47 koruny. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července, rozhodla vláda. V Rožnově pod Radhoštěm a sousední Dolní Bečvě bude fungovat nová poptávková doprava. Provoz spustí už ve středu a ponese název Airbus. Obyvatelům nabídne flexibilní způsob cestování po městě a jeho okolí bez nutnosti sledovat jízdní řády, jak říká mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
2: Klimatizovaný mikrobus bude v pracovních dnech jezdit od 7:30 ranní do 7:30 večerní. Cestující budou moci nastupovat a vystupovat na celkem 232 virtuálních zastávkách v Rožnově a na dalších 25 zastávkách na Dolní Bečvě. Objednání jízdy bude možné prostřednictvím mobilní aplikace Airbus.
1: Po zadání cesty aplikace nabídne nejbližší nástupní místo a čas odjezdu. Tolik zprávy.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Hlavní bouřkový mraky se teďka přesunuly zhruba mezi Hradec Králové a Telč, to znamená, že východ Čech by se to tak dalo nazvat. Tam rozhodně teďka i padají nějaký kroupy, který mají kolem 5 cm. V Čechách jinak prší, na západě Čech máme zhruba kolem 27, na jihu a taky jeho východě Moravy je kolem 38-39 stupňů, takže třeba 11 stupňový rozdíl. No a uprostřed je to logicky zhruba tak nějak mezi. Ten déšť, který právě teďka je, tak ten vydrží určitě i přes noc, to vypadá. A zítra by mělo ještě pršet v Čechách, a to hlavně v horských oblastech na severozápadě, ale vlastně taky na jihu, a když na to koukám, vlastně i na východě, všude kromě středu prostě. Na Moravu tak tam se ty bouřky ještě asi úplně nedostanou, tam to vypadá, že ještě vydrží sucho a velký teplo kolem 36 stupňů i zítra.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Ještě se podívejme, jaká je situace na silnicích. Na silnici 40 u Mikulova havaroval osobák do stromu. Dejte si na to pozor, tam kolem toho docela chaotická situace, na místě je akorát záchranka. V ulici Průmyslová v Praze jsou v sobě dva osobáky a tam už můžete počítat s rostoucí kolonou. V Praze si dejte pozor taky v ulici Záběhlická, je tam totiž kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli propadlý vozovce. A ještě se mrkneme na dálnici na D5 na 16. kilometru směrem na Prahu, si dejte pozor, protože je tam porouchaný osobák a přikáží tam do silnice, takže určitě sundejte nohu z plynu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda.

0: No,
1: jak to vypadá, prosím.
0: Hele, prosím tě, uvidíme. Jako on, on nám o tom sám zaspívá.
1: Dobrý, ok, jsem zhradil.
0: Akce ti přinesu jejich Princess of the Dawn, ale tady tu hodinku začneme ze Stone Sour, tak pojďme na to. Rock Radio.

0: Def Leppard a jejich Promises právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu v 17 hodin 21 minut. No a my jsme tady měli teďka s Kubou docela zajímavou konverzaci.
1: Jo, bavili jsme se, protože že jo, samozřejmě počasí, vedro, jasně, o tom se bavíme celý den a člověk má vždycky tendenci samozřejmě večer otevřít okno a větrat. Jenomže jak je večer, že jo, ještě nejde spát, no tak má rozsvíceno a vlítnou mu tam třeba komáři. Tak řešíme, jak se tyhle ty věci řeší a že někomu lítají komáři, ale tobě lítá, co ti lítá do bytu?
0: No mě lítají berušky.
1: To není možný.
0: Berušky, hele, ale já jich tam mám vždycky strašně moc, oni tam někde žijou. Asi. A prostě vždycky, když mám otevřený okno, tak no. Mám prostě pokoj berušky.
1: Oni se tam prostě jenom poflakují nebo dělají něco?
0: No, tak jako poflakují, lítají pak na světlo, což je potom blbý, když si zhasneš jo. A třeba se koukáš na film, že spaně nebo z takového, tak ti lítají kolem obličeje, tak oni ti jako nic neudělají, jo, no, ale jasně. Jako, no.
1: Mě takže... takhle jednou přiletěl holub do okna.
0: Ježišmarja.
1: Nebylo to teda jako, že by letěl v noci za světlem, ale bylo to naopak ráno. Dokonce si i pamatuju, že to bylo po nějakém koncertě, že jsem jako fakt přišel pozdě domů a ještě i jako po nějaký oslavě.
0: Tak třeba ti tam poslouchala, chtěl od tebe podpis.
1: Asi jo, čověč, asi to byl fanoušek. Ale přiletěl asi v 6:30 ráno, mě vzbudil, že přiletěl jako do okna. A já se hrozně bojím ptáku. Já nesnáším, když letí blízko nade mnou holub na Staromáku třeba jdu. To je strašný. No a teď já jsem se jako obalil do peřiny a šel jsem se podívat pro bytě, kde je. A on byl prostě tak jako v předsíně na zemi. A já jsem se jako vrátil pro telefon, že jsem říkal, to mi nikdo neuvěří. Tak jsem ho chtěl jako natočit, ale on mezi tím vylítnul ventilačkou v koupelně. A jediný, co po sobě zanechal, bylo, že prostě se vykadil do umyvadla v koupelně.
0: Ale tak to bylo docela čistotné.
1: No jako jo, že jo, to je úplně super. Za prvý nechal důkaz, takže mi to pak doma věřili, ale vlastně aspoň to hodil tam a ne někam jinam, takže vlastně, no nakonec to všechno dobře dopadlo.
0: Taky to mohlo třeba vlítnout do pusy, jak by si křičel, že jo.
1: Ježišmarja, pečený holuby prej do huby nelítaj, tak třeba živí, jo, no.
0: No, a nebo právě.
1: To, no.
0: Právě.
1: No, tak dávejte si pozor, co vám lítá do oken a my vám ale teď něco pustíme do uší.
0: Čeká nás Panoptiko, taky Biffy Clyro, anebo Manowar z jejich Warriors of the World.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
10: Na grill máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
11: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
12: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chléba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
11: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: 17:39 k tomu a Panoptiko nám právě teďka dohráli s jejich peckou Dejte mi pro vás. No a tím už rokový odpoledne je pomalu, ale jistě u svýho konce a my už tady postupně uvítáme Jirku, který už se tady konečně dostavil do studia. Nazdar, nazdar.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak prosím tě, já jsem moc rád, že už jsi tady konečně s náma. Za chvilku samozřejmě můžou lidi psát,
1: psát a volat. No.
0: Psát a volat, přesně tak, na naší slušnou linku 7584424 a rok na přání bude za chvilku tvůj.
1: Ano.
2: Zvládáš vlnu veder, seš nějak v poho?
1: Hele, úplně jo, jak vy jste to jako řešili přes víkend?
0: No já jsem hrál v sobotu.
2: Já teda taky
0: ne. A včera voda. Včera jo, voda. Jo. No, včera schlazení.
1: Já jsem právě si říkal, že na koupalištích bude hodně lidí a jako, že ta lidská polívka, která se tam jako vytvoří, jako to už úplně nebude
0: vývar.
1: To pravé ořechové, takže já jsem vlastně zůstal doma až na nějakou výšku na motorce, kterou jsem, jsem si říkal, že to jsem úplně neudělal dobře, tak jsem pod větráky trávil.
0: Jasně.
1: Dával jsem nějakou hibernaci.
0: Neměl jsi kousky asfaltu na motorce potom?
1: Ne. Ale byl to fakt jako to bylo úplně šílený, to se člověk jako po půl hodině vrátil úplně jak ty.
0: No jasně, no.
2: Za normálních okolností tě ta rychlost, ten vítr trošku schladí,
1: ne, tady, ale tady to je
0: fajn. No jasně,
2: to je síla, no my jsme hráli a bylo prostě vedro, že ani nepřišli lidi, jako kdyby ty akce zrušili, tak možná udělají líp, ale ježišmarja, jsou lidi hrozně odvážní, že do toho šli a je to fajn, hlavně ať muzika.
1: Jak muselo být v takovým jako spáleným Poříčí.
2: No.
0: No, každopádně nás už čeká další muzika teďka ještě na Rock Rádiu. Alice přijde, Pejni přijdou, anebo Midnight Oil z jejich Beds Are Burning. Hmm. No a my se slyšíme klasicky zase zítra od 3 do 6.
1: Jasně.
0: Tak čus!
1: Ahoj!
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
12: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
15: CZ.
16: Jeden den. Jedno místo. A pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor. Harley. Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
17: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
18: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
10: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Příjemný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo zdravotnictví připravilo plán potřeby péče o osoby v závěru života na příštích 10 let. Nyní umírá ročně v Česku kolem 110 tisíc lidí, zhruba 60% z nich potřebuje takzvanou paliativní péči. Do roku 2050 očekává rezort nárůst jejich počtu až o 86%. Strategii rozvoje paliativní péče dnes schválila vláda. Vlakové linky pražské integrované dopravy čeká o prázdninách několik větších výluk. Například bude pokračovat oprava Masarykova nádraží v Praze, co dál ví mluvčí Rapidu Filip Drápal.
13: A zároveň bude nově od začátku července vyloučen provoz na tratích mezi Smíchovem a Rudnou u Prahy a také mezi Hostivicí a všechny tyto vlaky budou nahrazeny náhradní dopravou.
12: Já ještě doplním, že vlaky od Rudné budou zkrácené do stanice Praha Zlíchov. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace ČR David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Fačer o tom informoval na svém webu. Koubek, který převzal národní mužstvo v zimě, měl s asociací smlouvu ještě na 2 roky. Ze zpráv je to pro dnešek vše. Hezký večer.
11: Rock Radio. Počasí.
14: Děkuji ti, drahá, za zprávy. Pojďme se podívat, jak bude v úterý. Tak podle Českého hydrometeorologického ústavu by mělo být oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojediněle čekejte také přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky, četnější i silné. Nejvyšší teploty na 32 stupních, no a v 1000 metrech na horách stupňů 24. Koukám tady ještě na komentář meteorologa, který říká, že večer mohou být silné bouřky doprovázeny ojediněle přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až o velikosti až 2 cm, no a nárazy větru kolem 70 km v hodině.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
11: Rock Radio. Doprava.
14: Podíváme se na D7 na trase Praha Chomutov. Na 6. kilometr tam je porouchaný nákladák, tvoří to překážku na vozovce, tak buďte opatrní. Ještě se podíváme na D1 a 213. kilometr na trase polskostátní hranice směr Praha. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osováků, projíždějte tam opatrně. A závěrem se podíváme přímo do Prahy, do ulice Budějovická, kde se srazila dvě osobní auta, opět to tvoří překážku na vozovce, projíždějte tam opatrně a ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, doražte v pořádku.
15: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
14: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. No a opět po víkendu vás na palubě pirátské lodě Rock Rádio zdraví a vítá váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Máme před sebou opět volné moře, volnou dvouhodinovku, která se jmenuje Rock na přání, v které vy si určujete, co se bude a nebude na Rock Rádiu hrát. Tak se do toho puste, volejte mi na 725 844 424

0: Tak jo, Bon Joviho máme za sebou, Born to be my baby, a teď si dáme něco českého krásně. Jako první mi jsem volal Vítě, že bych chtěl od Aleše Brichty zahrát Andílka, a bylo by to do Dolan u Klatov a vůbec pro všechny Dolany, pro jich 17. Ano, já vím, moje teto třeba bydlí v Dolanech u Olomouce, takže vím sám. Jednou jsme taky jeli do Dolan nějakých hrát něco někam a nakonec jsme zjistili, že jsme přijeli úplně do jiných Dolan. Zkrátka Dolan je v České republice mnoho a pro všechny Dolaňáky je tu Aleš Brichta.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Takhle krásně se do původní pecky a od Pet Shop Boys Ethel Sin z 87. zakousli Gamarej v roce 1999. A já myslím, že tady ta předělávka rozhodně stála za to. Pojďme hrát dál v našem roku na přání. Míra Šedivý mi tady dal úkol. Ahoj kapitáne, zdraví tě Míra, mohl bych nějakou zahraniční pecku dle vlastního výběru, děkuji moc. Jasně, tak já jsem dneska, mě dneska zněl docela v hlavě Iggy Pop, tak si pamatuju, že jsem vám tady nedávno, nebo já nevím, nedávno, no, on tady čas letí, pouštěl pecku Search and Destroy od něj a jeho kapely The Stooges a byla z roku 1973 a jedná se o trošku puňku, tak to snad bude vyhovovat každému, že?
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
7: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.

0: Tak, Čerta starýho nemůžeme zapomenout nikdy v našem roku na přání. Tohle byl pecka Perry Mason, jak jste si mohli všimnout. No a co si dáme teď, přátelé? Teď si dáme Iron Maiden. Tak, psal mi tady Jakub Handojílek, nazdar kapitána, zahrál bys mi prosím tě pro dcerušku 9 let něco od Iron Maiden. Bude ti vděčná, když k tomu povíš. Taťko, už mě nezlob. Tak jsem to pověděl. Tak to bude top. No tak já doufám, že je to v topu. Ona neví, že ti píšu. Dík. Jo, jméno je Lilianka. Díky, taťka Kuba Kuba. Hele, tak jo, Lilianka, ti milý taťko Kubo, vzkazuje už mě nezlob. No a já jsem tak přemýšlel, co bychom si mohli dát, a na to přišla vlastně Oli Jadrná, která napsala: dobrý den, mohla bych nechat zahrát pro mého 7letého syna Iron Maiden, Tomíka. Tak jo, Tomík, 7letý syn. Hele, tak když tam je sedmička a syn, tak to je jasný. Seventh son of a seventh son. Tady to máte, děcka.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Pojďme raný biznesmeni Kysáci a jejich Forever. Máme 18 hodin a 44 minut a stále posloucháte váš oblíbený pořad Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Tak, teď je tu vzkaz od maminky Terky od Adámka, která by chtěla Adámkovi právě, aby byl silný a zdravý, nechat poslat od Prota písničku Bude nás slyšet, zítra jde prý na vyšetření srdíčka, tak aby mu to všechno vyšlo a mohl hrát dál hokej. To ti přeju taky, milý plavčíku, a bude nás slyšet, a než nás bude slyšet, tak přátelé, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát VIP píseň na přání po 7 hodině hned konc, tak ať mi sem píše na mail či do messengeru, v jakém jazyce by chtěl slyšet časové znamení a v jaké situaci by ho chtěl dneska načapat. A teď už tady pro tebe, Adámku Proteus.
1: Rok na přání. Rok Radio.

0: Tak přátelé, tohle byly Kiss and Dynamite, polipsy Dynamite, Not the End of the Road a my si tady ještě třískneme jedny Dimitry, to stoprocentně stihnem. Volal mi Jarda Kunt, že jeho žena Marie je velice šikovná a zrovna nakládala utopence, že se jim budou hodit na pekelný ostrov, já myslím, že určitě, a že bych jim měl zahrát nějakou pěknou písničku. Hele, jak to tak koukám na tu oblohu, oni nám slibují furt nějaký jako deště, u někoho to funguje, u někoho ne, u někoho zase předpovídali, že bude sluníčko, no zkrátka zítřek nám nikdo neslíbí.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: إخفائي لكانت إساءة سمعت أخنا وقت صلاة المغرب باخرتي ملمي يهي جهي بنن وفروش سجرا الله أكبر.
1: Tak přátelé, dnes jste slyšeli. Milí kolegové hasiči, je tu 7:00 a čeká nás večerní modlitba. Odložte proto hadice a vytáhněte koberečky. Allah je veliký. Tak přátelé, takhle nějak to chtěla Edith Sepeši, která mi napsala. Ahojky kapitáne, co takhle arabský hasič, co je na stáži a huláká na ostatní, že bude 19 hodin a bude siesta, vedro, nevedro, požár, nepožár. Tak jsme to takhle krásně předělali. Já doufám, že seš Edith spokojená, já ti samozřejmě za to něco krásného zahraju za tento nápad. No a my se pustíme do druhé poloviny našeho roku na přání, kterou nám odstartujou Ugly Kid Joe s pečkou Cats in a Cradle.

0: Milí námořníci, právě nám před chvilkou dohrali POD nebo Pebble on Death, jak chcete, společně s Tatianou Šmajluk z Ginger. Já doufám, že píseň Afraid to Die se vám líbila v našem roku na přání. No a přidáme si další. Volal na malý plavčík Adámek, že by chtěl pro svoji babičku Jitku zahrát Od citrónu Schoulená. Tak milá babi, tahle ta Schoulená je samozřejmě pro tebe od tvého milujícího vnuka a my si právě Citron a tuhle tu záležitost z roku 2016 dáme na Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říz.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Posloucháte druhou půli vašeho oblíbeného pořadu Rok na přání na vašem Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Tak, teď jsme si mohli pěkně udat pěstí rytmus do stolu, tak nebo pěstí do stolu udat rytmus? To už je na vás. Zkrátka dohráli nám Rammstein s peckou Du Hast. No a nebudem změkčovat, přátelé, otevřel jsem e-mail, psala mi Monika. Dobrý večer, prosím zahrát písničku od skupiny Debustrol pro mého manžela k svátku. Děkuji, Monika. Tak, milí manželi, ať si Petr nebo Pavel, tady je svět, co zatočí s tebou.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla taková něžná píseň Pictures of You od Last Good Night, že jo, přátelé, no tak my si dáme něco českého a jadrného. A já tady v našem roku na přání opět otevírám e-mail a píše mi Lukáš. Dobrý den, prosil bych o zahrání nějaké pěkné písničky od Alkoholu pro Petra z Dolního Újezda k dnešnímu svátku od Lukyho, Rozy a Ivanky. Tak, milý Petře, já myslím, že nejlepší píseň k tvému svátku se bude jmenovat Na zdraví. Tak, na zdraví.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.

0: Do našeho, do finále jdoucího pořadu Rok na psání na Rock Radio se dovolal i Vašek, který by chtěl strašně moc popřát všechno nejlepší k narozkám Honzovi Toužimskýho, že mu to vlastně vzkazují všichni kamarádi z okolí Milevska, jeho známí a přátelé. No a chtěl by mu zahrát k tomuto, k této události na počest něco od Keksáků a vybrali jsme nakonec píseň Tak málo žádám. Tak jo, milej Honziku Toužimský, já ti přeju hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch, jako vždycky.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: zámořníci, musím se opět podívat na hodinky, nedá se nic dělat, už je čas, budeme se pro dnešek loučit a s čím se budeme loučit dneska s krásným přáním od naší věrné posluchačky Lucie, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím a prosím, zahraj mi cokoliv od Pantery, nebo se nechám překvapit jako minule, pro všechny posluchače, mě i tobě, Jirko, děkuju moc. Jasně, tak my se překvapit nenecháme,
1: protože štěstí přeje připraveným,
0: tak já jsem pro vás připravil pecku Cowboys from Hell. No a s kovbojema z pekla, když jsme si na začátek dali ty pekelný zvony od AC/DC, tak s touhle písní i skončíme tuhle hodinku a s tou se s vámi tedy loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Kavajgis, já vám přeju všem plodný večer, těším se na vás zítra v úterý po 6. hodině u roku na přání, no a do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte.

0: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Předpokládám, že nejste-li ze Svitav, moc tamních rodáků znát nebudete. Tím nejslavnějším je díky Spielbergově filmu asi Oskar Schindler, ale další, tak třeba Erwin Tragač. Že vám to jméno nic neříká, nejste sami. Já jeho význam pro motocyklový svět objevil až tehdy, co mi Milan Moravec ze svitavského automotoklubu zavolal, že u nich budou dělat závody na ploché dráze, a poslal mi plakát, na kterém bylo Memoriál Erwina Tragače. Tak jsem začal pátrat a zjistil jsem, že tohle jméno Tragač je známé po celém světě. Novinář, který napsal na 1500 článků a několik desítek knih na téma motosport a měl obrovský vliv. Mimochodem, Schindler a Tragač se také potkali. Druhý doprovázel jako píšící novinář prvního na dvou závodech, než Schindlerovi zabavili jeho nezaplacenou motoguzi. Víc si zkuste zjistit sami, ideální příležitost se naskytne v sobotu 4. července, kdy se ve Svitavách jede již zmíněný memoriál. Start je o 12. kdy si to rozdá omladina na dvácách na malém oválu. Hlavní závod plochodrážních dvojic za účasti borců z Německa, Finska, Dánska, Polska a samozřejmě České republiky začne v 16.30. A kromě závodu jako takový vás čeká i výstava plochodrážních speciálů, samozřejmostí je bohaté občerstvení nebo další aktivity v rámci Speedway soboty ve Svitavách, protože, jak píší pořadatelé plochodrážního odpoledne, srdce Svitav bije na ovále.
0: Rock Radio. Motokeci.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Beleza?

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Těm, co nedávají, jen berou. Ukážeme hranice. Výzvy na povrch se derou. A sedají na plících.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou kurvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zánek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.